miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu mě.

každou stajně krásných dam, složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit,

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je úterý 29. září a svátek má Michal. Toto jméno má hebrejský původ. V Bibli se jménem Michael nazýval jeden z apoštolů. Jméno se vykládá jako ten, který je jako Bůh neboli podobný Bohu. Michal je zkráceninou jména Michael. Ještě přidám několik aktuálních pranostik. Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. Další pranostika, noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. A nebo mokro o Michalu, studeno o štědrém dnu. Michalům přejeme všechno nejlepší a teď už pro vás na Blaníku máme další písničky, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

tou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Nebe nad Českem je jasné až skoro jasné, sem tam ale dejte pozor na mlhy. Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, místy už se ale mohou objevit taky přízemní mrazíky. Přes den se pak počasí moc nezmění, dál bude pokračovat baví léto. Čeká nás jasná obloha, po ránu buďte opatrní hlavně na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů, na Šumavě teploměry ukáží okolo 19 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, úterý 29. září a svátek má Michal a taky Michael. Svátek i narozeniny dnes oslaví například herec Michal Dlouhý, jemu 58 let, dále režisér a herec Jiří Strach, tomu je 53 let a oslavencem je taky herec Jiří Hána a tomu je 50. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je jasné až skoro jasné, sem tam ale dejte pozor na mlhy. Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, místy už se ale mohou objevit taky přízemní mrazíky. Přes den se pak počasí moc nezmění, dál bude pokračovat baví léto. Čeká nás jasná obloha, po ránu buďte opatrní hlavně na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů, na Šumavě teploměry ukáží okolo 19 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do úterního rána s datem 29. září. Michalům přejeme všechno nejlepší k svátku a teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 75 let, co Emil Zátopek překonal na stadionu Houštka ve Staré Boleslavi dva světové rekordy na 20 kilometrů a také v hodinovce. Psal se tehdy rok 1951. Před 58 lety byl v Československu zaveden pětidenní pracovní týden. To byl rok 1968 a před 21 lety byl televizní vysílač a hotel na Ještědu prohlášen národní kulturní památkou. Stalo se tak v roce 2005. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Baník. Přeji vám krásné ráno. Je úterý 29. září, svátek má Michal a před námi jsou očekávané události. Prezident Petr Pavel přijme nové velvyslance, a to finského, korejského, egyptského a čínského. Kromě diplomatů přijme hlava státu i nového apoštolského nuncia. Premiér Andrej Babiš bude jednat s italskou předsedkyní vlády Giorgio Meloniovou. Začíná taky jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven, které chystají besedy, čtenářské výzvy, autorská čtení nebo představení nových služeb. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy představí první mobilní hlukoměr. Ten budou dopravní policisté používat při kontrolách vozidel na území metropole. Začíná výluka na železniční trati číslo 034 v úseku Smržovka Josefův Důl. Potrvá do 9. listopadu. Důvodem je výměna pražců, kolejnic, výhybky a taky oprava železničního přejezdu v Jiřetíně pod Bukovou. A na závěr ještě naskok do světa sportu. Fotbalový nároďák čeká utkání druhého kola skupiny A fotbalové ligy národů. V Edenu vyzve Anglii. Výkop je ve 8:45 večer. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit? Odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: pivko a vezme tě na ryby.
1: Dobré ráno, skvělý den, je 29. září a vy jste si pustili Rádio Blaník a před námi je skutečně parádní den a my ho začneme hezkou českou hodinkou.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Dnes tady v úterý očekávejte jasno až polojasno a teploty vysoké až 25 stupňů Celsia. Já vám přeji krásné podzimní ráno.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
1: Otázka je na snadě, jaké budou dny další od úterý dál, jaké očekáváme počasí. Já se zeptám Šimona Koláře z Českého hydrometeorologického ústavu. Tři písničky před námi a potom se na to počasí podíváme. Já přeji hezké ráno a pojďme si hrát jenom hezky česky pro vás.

0: signál.
1: Hezky česky na Blaníku.
2: To jsou ty nejhezčí české písničky, které máte rádi.
1: Každé všední ráno
2: od 5
1: do 6.

0: Skvělé ráno, krásný dobrý den. I dnes tady v úterý posloucháte Rádio Blaník. Je tu česká hodinka, hrajeme si hezky české a také české, moravské a slezské počasí, aktuálně se Šimonem Kolářem. Šimone, hezké ráno přeji.
1: Hezké ráno.
0: Tak Šimone, jaké počasí nás čeká v tomto týdnu od úterka dál?
1: Od úterý dál čekáme opět většinou jasnou až polojasnou oblohu. Teploty se budou pohybovat zpočátku mezi 19 až 23 stupni Celsia, ale v závěru období nás čeká nepatrné ochlazení na 17 až 21 stupni Celsia. Ty ranní teploty budou nejčastěji o okolí 8 stupni Celsia.
0: Šimone, velké díky, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Tak to vypadá, že počasí tohoto týdne bude víc než skvělé, tak si ho užívejte a buďte s námi dál.
2: Radio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
3: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9.20.

Skvělé ráno, za chvíli další aktuální zprávy, krátce se podíváme na počasí a já připomínám, že je tu nový den, je 29. září. Svátek má Michal a Michael. Pánové, všechno jen to nejlepší. Od nás, tedy od Blaníku. A my si dál budeme hrát hezky česky. Celých 30 minut dál pro vás.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Na Bruntálsku schořel seník s tisíci balíky slámy. Po celý den zaměstnal 7 jednotek hasičů a škoda za 30 milionů korun. Na silnici Týniště Albrechtice na Rychnovsku se auta vrátí zřejmě v prosinci. Úsek vytížené regionální silnice mimo provoz od loňského jara kvůli výměně mostu přes záplavovou oblast řeky Orlice. Po ulicích na Pardubicku by měl vzniknout pomník rodákům sloužících v RAF. Symbolicky bude připomínat jejich odvahu, hrdinství a oběť pro naši svobodu. Pomník ve tvaru křídel bude umístěn před městským úřadem. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Utkání sledoval zatím nejvyšší počet diváků v nové sezóně. Bylo jich 13 424. Pražané ani při druhém domácím startu v sezóně nebudovali. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. V Česku pokračuje babí léto, bude dál slunečno a také teplo. Obloha bude jasná, v Čechách přechodně až pohlojasná a odpoledne naměříme 20 až 24 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Lenka Filipová na Blaníku v 5.53. Blíží se šestá a co po šesté? No i tam se bude hrát a i tam to bude hezky česky. Postará se o to Pavel Roth. Jsi krásnější než růže. Budou jeleni. A budou i činasky. A já to vyčítám. Jak jsem říkal, hezky česky na Blaníku i po šesté. Dneska je úterý 29. září. 5.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit? Odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.
5: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. O víkendu začalo babí léto a teplo bude v našem regionu i dnes. Teď po ránu se teploty sice pohybují jen kolem 9 stupňů, odpoledne ale se sluníčkem vystoupají na 21 až 24 stupňů. Tolik o počasí a teď jsou tu zprávy s Monikou.
6: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Opozice chce vyvolat jednání o nedůvěře vládě. Sebastian řešil v Bruselu dopady sucha v Česku. Čeští fotbalisté poměří síly s Anglií.
10: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci dnes budou jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Schůze se odehraje 10 dnů před podzimními volbami. Opozici vadí výše schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Andreje Babiše a útoky vlády na různé instituce. Ministr zemědělství Martin Sebastian mluvil v Bruselu o dopadech sucha v Česku. Problémy podle něj dopadají nejen na rostlinnou, ale také na živočišnou výrobu. Kromě sucha za to můžou i vysoké ceny vstupů a propad cen některých zemědělských komodit. Ministerstvo proto připravilo balíček kompenzačních opatření za 3,5 miliardy. Korunovační klenoty dnes opět zamíří do korunní komory Pražského hradu. Všech 7 klíčníků se tak znovu sejde, aby je otevřelo. Zájemci si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům a pak mohla přicházet i veřejnost. Klenoty jsou na hradě vystavovány každoročně. České fotbalisty čeká druhý zápas Ligy národů pod španělským trenérem Deniou. V pražském Edenu vyzvou Anglii a do zápasu naskočí taky kapitán Ladislav Krejčí, který hraje za anglický Wolverhampton.
11: Tyhle týmy jsou speciální motivací pro každýho, protože proti takovýmhle týmům a hráčům nemáte možnost hrát každý týden, nebo máte, ale už jenom na top úrovni. A pokud se tam chceme dostat, tak je pro nás skvělá příležitost ukázat, že můžeme se porovnávat s těmhle týmama a motivace každý zápas národním týmu.
10: Kromě Česka bude o první bod usilovat také Anglie, která na úvod podlehla Španělsku 2-3. Dnešní utkání začne v Edenu ve 20:45. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, no čeká nás nabité ráno. Máme tady úterý 29. září, všechno nejlepší všem Michalům a Michaelům, kteří mají dneska svátek. No a co nás čeká? No budou se proplácet účtenky, bude tady host na telefonu, vypustíme krajánka a taky by měli dorazit hosté, protože dneska je Světový den srdce a tady se bude měřit. My se totiž s Adélkou necháme změřit. A co si necháme změřit, to se dozvíte taky během toho dnešního rána. Za minutu a půl bude 6. Dobré ráno.

0: Blessed a Pet Shop Boys v dobrém ránu na Blaníku 6 minut po 6. hodině. Tak máme potom prodlouženém víkendu a to znamená, že po té třídenní pauze se tady budou zase proplácet účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: No a to nastane zase zhruba za hodinu, po 7. hodině se vám podíváme na zoubek, respektive na vaše přihlašovací SMSy, do kterých píšete to, co chcete vlastně proplatit, kolik vás to stálo, tak je důležité tam připsat jméno, příjmení a odkud jste a poslat na 603 118 118. A když tohle to všechno uděláte, tak my vybereme třeba právě tu vaši SMSku a na vaše telefonní číslo vám zavoláme a zkontrolujeme, jestli právě posloucháte a když to klapne, tak vám vrátíme ty peníze, které už jste jednou utratili. Jako v pátek před tím prodlouženým víkendem Miloši a Ludmile. A Miloši, teď nám řekněte, co děláte v tuto chvíli?
3: No, teďka sedím v kuchyni a...
0: A řekněte mi, že posloucháte rádio.
3: Jo, poslouchám, samozřejmě.
0: Tak mi řekněte, kdo dospíval.
3: No, Marie Rotrová a to štěstíčko.
0: No, a vy to štěstíčko máte.
3: Děkuju.
0: Trocha toho štěstíčka my posíláme. No, něco málo přes 4 500. Tak si můžete dopřát další pobyt s manželkou. Co dělá manželka teď?
3: Ještě hajá.
0: Ještě hajá, tak zatímco manžel vyhrál 4 500 nebo něco málo přes, tak manželka ještě hajala a potom měla krásné ráno. A takové ráno můžete udělat i vy někomu. Tak si nechte proplatit účtenku, za hodinu se do toho dáme. Teď už Petr Náďa, jsme svoji a pak se mrkneme na počasí.

0: Jsme svoji a Petr Nať na Blaníku a jdeme na to slibované počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
2: krásné teď už úterní ráno, jak to bude s počasím, tak to probereme s Jáchymem Rognerem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, aktuálně máme většinou jasno, až skoro jasno, pouze v Čechách přechodně i polojasno. Výjimečně se vyskytují mlhy hlavně v okolí vodních toků. Teploty jsou ve velmi širokém rozmezí, ale nejčastěji mezi 12 až 7 stupně Celsia. Co se týče počasí dnes během dne, tak bude většinou jasno, pouze v Čechách, tedy zpočátku přechodně až polojasno. A nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr bude vát zpočátku slabý a během dne převážně mírný jihovýchodní.
2: Pojďme se ještě společně podívat na počasí ve zbytku týdne.
3: Zbytek týdne se bude nést zpočátku v podobném duchu, bude stále spíše méně oblačnosti, jasno až polojasno. Ve středu vystoupí maxima na 20 až 24 stupňů Celsia, ale rána budou stále chladná. Co se týče čtvrtečního počasí, tam už nám přibude v Čechách od západu oblačnost, ale stále může být i polojasno až skoro jasno. Teploty budou stále velmi podobné. Co se týče pátečního dne, tam už čekáme první srážky, bude oblačno až zataženo. Na západě, severozápadě Čech ojedněle s přánkami nebo deštěm, zejména na horách. Večer ale srážky ustanou a bude oblačnost ubývat.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, užívejte si babí léto, dokud to jde. Teď už Jelen, Jura Pavlica, Hradišťana, miluju tě. Vy jste s Blaníkem a za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno.

0: Levu a Abba na Blaníku. Včera jsme slavili svatého Václava a dneska už se na něj můžete podívat. Možná trošku jinak. Vědci totiž zrekonstruovali to, jak mohl český patron skutečně vypadat. Vycházeli z lebky, která je součástí svatováclavského pokladu, nebo svatovíckého pokladu, protože v katedrále svatého Víta, a pomocí forenzních metod a počítačového programu vytvořili digitální podobu jeho obličeje. A zajímavé je, že výsledná tvář se poměrně výrazně podobá slavné soše svatého Václava, která je připisována dílně Petra Parléře. Takže je docela možné, že Parléřův tým ve 14. století zachytil Václavovu podobu překvapivě přesně. Vědci si například ale nejsou jistí barvou očí ani vlasů a samotná lebka je svatému Václavovi pouze připisována. Nikdo se 100% jistotou nemůže říct, ano, tohle je lebka svatého Václava. Každopádně po tolika letech máme konečně docela konkrétní představu, na koho bychom se vlastně dívali, kdyby se nám teď svatý Václav jednoho rána objevil ve studiu. Viděla jsi už, Adel, jak vypadá svatý Václav, nebo jak mohl vypadat?
1: Ne, ale úplně jsi mě teďka nalákal, jdu si to najít.
0: Běž si to najít. Já si myslím, že je to docela pěkný chlap.
1: Mm-hmm.
0: Teda pokud by to byl skutečně on, soudě podle telepky. Mrkni se na to, vy si poslechněte krátké zprávy už za chvíli a potom se nám přihlásí Krajánek. Teď je 6:22.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Podle úřadu vlády budou mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie i otázkách bezpečnosti. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme 5 nových velvyslanců se sídlem v Praze. Pověřovací listiny mu předají noví diplomatičtí zástupci Číny, Finska, Vatikánu, Jižní Koreje a Egypta. V Národním památníku na Pražském Vítkově je k vidění nová stálá výstava Symboly státnosti. Vystaveny jsou tu první návrhy československé vlajky nebo legionářské prapory. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu a následně se vrátila na Zemi. Kvůli problému s jedním z motorů firma první orbitální let o několik hodin zkrátila. Zemi měla obletět celkem 6x. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: A my jsme zadel před chvílí od Moniky dostali dárek, oba dva jsme dostali kaštan, to je něco jako když doby dostane ponožku, dostat takový kaštan, protože kaštan, jak to je Moni s tím kaštanem, on myslím, přináší že... zdraví nebo vytahuje nemoci?
0: Myslím si,
2: nebo...
0: že zdraví, jakože měl by si mít podle věku tolik kaštanů plus 10. A měl bys to mít pod postelí.
2: Jo, takhle pod postelí, já myslím, že bych to rozděl po kapsách. Ne, já, vždycky
0: mám, kapsy už. Já vždycky mám čerstvý ten kaštan v kapse, teď jich tady mám ještě 4, ještě rozdám, ale už krásně padají a bohužel nezůstanou tak krásně hnědý a lesklý, tak to je ještě taková škoda.
2: To je pravda. Nicméně dávám do kapsy kaštan teda, vytahuju nemoci. A vám přejeme krásné ráno, dneska je úterý 29. září a za chvíli vypouštíme Krajánka.

0: stejně jako já a činasky na Blaníku. No a teď už ten krajánek.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Máme tady sice začátek pracovního týdne, ale shodou okolností už je to rovnou úterý. Pondělí jsme tentokrát vynechali a úterý to je den pro našeho krajánka. Tím krajánkem je dneska Vlastík Suk, takže Vlastíku ahoj, dobré ráno. Kam zamíříš právě dnes?
3: Ahoj, dobré ráno, dneska mám namířeno na Jižní Moravu a bude to o mandlích. Zajedu do Hustopečí, tady si projdu zdejší mandlárnu a sady, v reportáži se dozvíte, co všechno tady mají. A pozor, taky vás pozvu na mandlobraní, ano, mandlový sad ožije, a to už tento víkend. Podrobnosti o téhle akci uslyšíte v reportážích krátce po 14. a po 17. hodině. Tak poslouchejte, bude to hodně zajímavé.
0: No to my budeme, protože mandloně v Hustopečích, ty jsou prostě legendární. Tak šťastnou cestu a v pořádku se nám brať. Tohle už DJ Boboa, there is a party. Na Blaníku minutu po půl sedmé.

0: si odpočinula.
1: No takže my jsme odpočatí, co vy, klidně nám napište na 603 118, mě teda z toho trošku bolej nohy, protože výlet na Velký polom a na Lysou horu, takhle, bolí z toho nohy, takhle
0: pověřím,
1: bych to zhrnul asi. Pojďme se podívat na počasí, kdybyste si teď chtěli udělat nějaký výlet.
0: Ono to zatím tak nevypadá, protože ty rána jsou chladná, nicméně dnes nás čekají teploty v maximech až k 24 stupňům Celsia a na horách bude okolo 16, na Šumavě pak 20 stupňů, no a celkově bude jasno, v Čechách může být přechodně polujasno, po ránu se můžou vyskytovat mlhy, ale jinak nás dnes čeká babí léto.
1: Takže úterý jako stvořené na výlety, pokud nemusíte do práce. A tohle vás už brzo čeká taky.
2: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
3: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
2: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
3: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
2: Na Blaníku pro vás máme navíc vstupenky zdarma. Každý den vždy po pravém poledni. Hvězdy pod hvězdami. Na rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit? Odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Michael Jackson, Black or White, černá nebo bílá? No přece modro, červeno, žlutá.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Taková je ta naše samolepka. Celé léto jsme vám na našich letních koncertech rozdávali sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu. Celé září jsme jezdili za vámi a za to, že jsme samolepku našli na místě, o kterém jste nás informovali v přihláškách, vám dávali peníze. Poslední návštěva proběhla v neděli u paní Jany v Křenicích.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: Samolepku mám na vrátkách a na plotu mám dvě samolepky.
3: Čí to byl nápad zapojit se do soutěže?
4: No, tak s dcerou jsme se domluvili, byli jsme v Plhřebově na koncertu od začátku až do konce, takže tam mi rozdávali, tak jsme si vzali dvě.
3: Já vám gratuluji, vy totiž vyhráváte 5 000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
4: No krásný, protože jsem ještě nikdy nic nevyhrála, takže mám radost.
0: Vidíte to? Slyšíte to? Stálo za to vyzvednout si tu naši samolepku, ale pokud jste ještě třeba nic nevyhráli, tak to může pořád přijít. I když vlastně ono to přijde k těm, kteří už něco vyhráli. Jak to je?
5: No, dnes budeme rozdávat těch 100 tisíc, které jsme tady avizovali celé září. Vyhraje je jeden z vás, právě jeden z vás, ke kterým jsme už dojeli, tak jsme vám mimo to, že jsme vám dali ty peníze, tak jsme vám dali ještě soutěžní otázku. No a ten, kdo bude nejvíc, tak už dnes popolední se na Blaníku dozvíme, kdo právě vyhraje těch 100 tisíc korun. Tak si to nechte ujít, no a třeba to budete právě vy.
0: Přesně tak, tak dobře poslouchejte, popolední 100 tisíc.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: No my už jenom koukáme, jak celá země vstává a koukáme i s Michalem Tučným na Blaníku 6.50.

0: Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává. Pokud jste na tom podobně jako Michal Tučný, tak vám přejeme dobré ráno, chvilku před 7 hodinou. A z Blaníku vám po 7, k tomu bude hrát Xindl X a Mirka Meškechová.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahnat zlej sen.
0: Iveta Bartošová. Ty říkáš for světový. I Václav Necká. Nestůj a pojď, nestůj a pojď. Hezky česky, to totiž na Blaníku bude i po 7 hodině a taky se budou proplácet účtenky. Teď je 6.53. Radio Blaník.
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Začátek pracovního týdne v našem regionu přinese slunečné počasí. Dnes bude skoro jasno nebo jasno a odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů. Pofukovat přes den bude slabý vítr. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
0: Silný provoz je dnes po ránu na příjezdu do Prahy po dálnici D11 na 16. kilometru u Bříství, totiž provoz brzdí nepojízdný kamion, který je odstavený na krajnici a částečně zasahuje do jízdního pruhu. Před Prahou pozor i na D1. Kolona se tvoří kvůli dopravnímu omezení od 25. a 5. kilometru. A na D1 zůstaneme na 65. kilometru ve směru do Prahy. Se bouralo, neprůjezdný je pravý pruh a zdržíte se 3/4 hodiny. Tolik dopravní servis, teď pokračují zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Metnar představí plán zvyšování některých platů. Praha opraví atletický stadion na Strahově. Rusko varovalo Severoatlantickou alianci.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Policisté, hasiči, celníci a příslušníci vězeňské služby se dnes dozví plán postupného zvyšování platů. Představí ho ministr vnitra Lubomír Metnar. Podle jeho dřívějšího vyjádření vzrostou mzdy v bezpečnostních služkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Na začátku roku 2029 by měl jejich nástupní plat činit 50 tisíc. Češi čím dál častěji dávají přednost výdejním boxům. Z některých internetových obchodů do nich směřuje víc než polovina zásilek. Zákazníci se podle nich sami rádi rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. Rekonstrukce malého atletického stadionu na Strahově vejde Prahu na zhruba 42 milionů. Důvodem prací je špatný technický stav areálu. A co vše tam vznikne, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Cílem projektu je komplexní rekonstrukce stávajícího sportovního zařízení, včetně výměny povrchů atletického oválu a vnitřní travnaté plochy. Nově bude vybudován 4-metrový atletický ovál o šířce 8 drah, nové technické sektory a také sektor pro vrch koulí.
3: Sportoviště tak bude splňovat podmínky i pro pořádání soutěží na mezinárodní úrovni. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci. Upozornilo na to, že její nezodpovědný přístup vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko je podle ambasády připraveno nasadit zbraně k obraně svého území v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO o blokádu této oblasti. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: Dobré ráno, otevíráme další ranní hodinu. Teď jsme měli třídenní pauzu. Nezapomněli na nás posluchači s účtenkami, Adel?
6: Nezapomněli, máme jich tam dost.
5: Máme jich dost, no takže za chvilinku budeme vybírat a vy ještě chvilku můžete psát na 6318 o tom, co byste chtěli proplatit. No a třeba právě vám dneska zavoláme, tak buďte napřímu. Teď už Xindl X a Mirka Meškechová, jste s Blaníkem a za minutu bude 7.

0: Když láska schází a Iveta Bartošová na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Udělali jsme si třídenní pauzu, ale dneska už zase vytáhnu z kapsy šrajtofly, otevřuji a někomu z vás zaplatím to, co jste už utratili. A víme, komu dneska proplácíme, Adel?
3: No, já už to mám vybrané.
0: Ty máš vybráno, výborně, SMSek máme, jak jsi říkala, dost, ale jenom na jedno číslo z těch SMSek teď zavolám. A já už vím na jaké, takže já jdu vytáčet telefon. Jeden nebo jedna z vás, kdo jste nám poslali SMSku s účtenkou, tak se možná teď dočká, protože někde už nám zvoní telefon. Ještě nebudu říkat kde, tak se mrkněte, pořád to můžete být vy.
4: Prosím.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr a Adel, je tam Helena?
4: Ano, ano.
0: Dobrý den, Heleno, dobré ráno. Co děláte takhle po ránu?
4: No já už jsem v práci, v kuchyni vařím.
0: Vaříte a posloucháte u toho Blaník?
4: No samozřejmě.
0: Tak Adel nám teď přečte, co to vlastně dneska proplácíme.
3: No dnes bychom měli proplatit granule pro slepice za 2910 korun.
0: Sedí to?
4: Ano, souhlasím.
0: Počkejte, vy pracujete v kuchyni, to se slepice musí mít jako, jak se říká, prasata v žitě, ne?
4: Ale tak jako když dobře vaříte, tak zase nemáte tolik zbytku.
0: Ano, vidíte, to bylo chytré, takže potřebujete granule pro slepice, jo. Kdo nám dospíval teď na Blaníku?
4: No, myslím si, že to byla Iveta Bartošová.
0: A myslíte si to správně, mně už stačí jenom ten interpret. Když láska schází, je to tak a my vám posíláme 2910 korun do whisky u Friedlandu.
4: Děkuju.
0: A že se ptám, co bude dneska, co slepice neochutnají?
4: No tak třeba kuřecí plátek zapečený se šunkou a sýrem. A nebo čečka na kyselo s klobáskou.
0: A to je nějaká restaurace, nebo co to je?
4: Ne, my jsme jenom taková jídelna.
0: Vy jste taková jídelna. No tak ať vám to vaří, dobrou chuť strávníkům, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Joe Smith a Crying a před chvílí jsme proplatili další účtenku.
1: No, myslím si, že to byla Iveta Bartošová.
0: A myslíte si to správně? Mně už stačí jenom ten interpret. Když láska schází, je to tak. A my vám posíláme 2910 korun do whisky u Friedlandu.
1: Děkuju.
0: Tak u Heleny whisky u Friedlandu jsme zkontrolovali, jestli poslouchá, poslouchala, takže ruka v rukávě proplaceno. No a další účtenka tady bude zase zítra ráno po 7, tak nám posílejte, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, všechno do jedné SMSky a pošlete na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Zítra po 7. Poslouchejte i teď, protože se dozvíte, jak krásně dneska bude.
3: A bude krásně. Dnes nás čeká jasno, v Čechách může být přechodně polojasno, ale na většině území počítejte s tím sluníčkem. Teď po ránu se může objevovat mlhy, takže raději nohu splynu, nicméně i ty se během dne rozplynou. Co se týče teplot, tak předpověď je příznivá, 20 až 24 stupňů v maximech. Na horách bude okolo 16, na Šumavě dokonce až 20 stupňů Celsia.
0: No a jak to bude dál v tomto týdnu, tak o tom se...
3: Jáchym Rok z Českého hydrometeorologického ústavu. To
0: zvíte právě teď od Jáchyma Rognera, jenom si tady najdu Jáchyma Rognera a to je přesně tady.
4: Zbytek týdne se bude nést zpočátku v podobném duchu, bude stále spíše méně oblačnosti, jasno až polojasno. Ve středu vystupí maxima na 20 až 24 stupňů Celsia, ale rána budou stále chladná. Co se týče čtvrtečního počasí, tam už nám přibude v Čechách od západu oblačnost, ale stále může být i polojasno až skoro jasno. Teploty budou stále velmi podobné. Co se týče pátečního dne, tam už čekáme první srážky, bude oblačno až zataženo. Na západě, severozápadě Čech ojedinělé s přáňkami nebo deštěm, zejména na horách. Večer ale srážky ustanou a bude oblačnosti ubývat.
0: Tak jste to slyšeli, pěkný den a pěkný týden. Nestujte a pojďte, teď už s Vaškem Leckářem, je 7:15.

0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
2: Tak když spolu spíme, a na bytě tě má.

Tereza Kendlová a Diamanty v Dobrém ránu na Blaníku a všechny ty diamanty zase půjdou na rok pěkně do tmy a do chládku. Korunovační klenoty už jsou zase skoro na cestě do bezpečí. Výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu včera skončila a za 14 dní si přišlo prohlédnout zhruba 630 tisíc lidí. Letos bylo 10 dní vyhrazených veřejnosti, další 4 patřili školám, právě školáci tvořili asi 9 tisíc návštěvníků. A letos jste kromě samotné svatováclavské koruny, žezla a jablka mohli vidět i korunovační roucho z roku 1653 a mohli jste se dozvědět víc o historii klenotů, o jejich putování z Karlštejna přes Vídeň a zpátky do Prahy. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dneska znovu sejde ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru a uložili tam korunovační klenoty. A kdo to letos nestihnul, tak pozor, nemusíte čekat moc dlouho. To platilo v minulosti, že se korunovační klenoty vystavovaly jenom občas, protože další šance tady bude zase za rok. A ten uteče jako voda, jak už všichni víme. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 7.21.

0: za volantem.
1: Na příjezdu do Prahy počítejte s kolonou na dálnici D5, popojíždí se od 6. kilometru. Další silný provoz je kvůli omezení také před Prahou na dálnici D11. Tady se popojíždí mezi 17. a 14. kilometrem a kolona se teď po ránu v ranní špičce vytvořila i na trase z Benešova do Prahy před nájezdem na D1 u Mirošovic. A postojíte si na Benešovsku i na D1. U Lokte na 65. kilometru ve směru do Prahy bloku je pravý pruh nehoda nákladňáku a stojí se asi 3/4 hodiny. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo zemědělství připravilo balíček opatření pro zemědělce. Na kompenzace kvůli mrazu, suchu a horku by mělo jít na 3,5 miliardy. V Bruselu to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián. Českobudějovická bazalka otevřela domov se zvláštním režimem pro 18 klientů. Nachází se v Novém Vrátě, jeho vybudování stálo 123 milionů. Šéf senátu Miloš Vystrčil uděloval stříbrné pamětní medaile. Dostali je ekonom Jan Švejnar, zakladatelka projektu Sanitka plněných přání Petra Homolová a hokejisté David Pastrňák a Jakub Voráček. Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Nyní očekávají americkou odpověď na své návrhy během dneška. Americká strana zatím své avizované jednání s katarskými mediátory nekomentovala. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slíbou.
4: Dobré ráno, 2 minuty před 7:30 pokračuje to úterní ráno na Blaníku, ve kterém se budeme věnovat taky týdnu knihoven, který začíná právě dneska. Ale dneska je taky Světový den srdce a my se s Adel necháme změřit. Co si necháme změřit, to se dozvíte taky v té následující půl hodině. Teď Eláni, za 2 minuty bude 7:30.

0: Sestrička s Kramárou a Eláni na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A teď k tomu týdnu knihoven. Knihy mají tento týden tak trošku pre. Právě dneska totiž začíná, jak jsem říkal, týden knihoven. A letos už je to po 30. Je to jubilejní ročník a rozhodně nejde jenom o to půjčit si knížku. Třeba v Brně budou pasovat prvňáčky na rytíře a rytířky. Chystá se taky literární salon se spisovatelem Ivanem Binarem. V Ostravě zase nabídnou besedy, tvůrčí dílny, kvízy, tréninky paměti anebo cestovatelská setkání. A zajímavé věci se dějí i v Třebíči. Právě dneska tam začíná fungovat zrekonstruovaná pobočka knihovny v Modřínové ulici. Má nový prostor pro čtení, venkovní čítárnu, bibliobox. A kdo je z Prahy, tak může vyrazit třeba na zastávku knižní u nádraží Holešovice. Letošní motto týdne knihoven zní 1000 podob čtení, nekonečno radosti. A to je možná nejlepší pozvánka do knihovny, protože někdy stačí jenom otevřít si knížku a na pár hodin máte úplně jiný svět. Tak pěkné čtení a poslouchání. Tady je Dalibor Janda na Blaníku. 3 minuty po půl osmé. Dobré ráno.

0: Je to velká dáma české pop music, Lenka Filipová mladší, kterou všichni znáte jako Leny. Leny má novou desku, tak o ní si budeme povídat a těch témat bude určitě hromada. Já věřím, že bude sranda. Lenka je totiž veselá kopa, tak leďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit? Odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Hanka Zagorová, dneska už to vím, v dobrém ránu na Blaníku a my se za chvíli dozvíme, proč tady máme ten obrovský přístroj ve studiu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Protože nám to řeknou dnešní dva hosté, já začnu od ženy. Ludmila Kristovčáková, nutriční specialistka, mám napsáno já, vy mi to určitě ještě rozvedete, co jste vlastně, jak oborově zač.
3: Tak dobré ráno, já jsem ještě tak tomu instruktor pohybových aktivit pro osoby s civilizačními onemocněními.
0: Ano.
3: A co se týče toho přístroje, tak tam budeme měřit vaše složení těla, je to přístroj InBody.
0: A sakra.
3: Který na základě bioimpedační metody zjistí právě vaše složení, jako třeba svaly, tuky, vodu a třeba i kosti a viscerální tuk.
0: Takže to zjistí, že mám kosti, nebo že nemám kosti.
3: No, třeba.
0: No, druhým dnešním ranním hostem je pan Jaroslav Dlask ze spolku Zastavme nadváhu a obezitu. I vám dobré ráno.
4: Dobré ráno i vám ve studiu i všem posluchačům.
0: A vy nám teď vysvětlíte určitě, proč to vlastně budeme dneska měřit.
4: Ano, jak vy tady už několikrát opakovaně říkáte, dneska je Světový den srdce.
0: Ano.
4: Tak my bychom rádi poděkovali Rádiu Blaník a týmu i v regionech, že se tomuto tématu věnujete a že jste nám dali možnost sem jít. Světový den srdce vyhlásila Světová zdravotnická organizace, protože bohužel, přestože se dostupnost péče zdravotní zlepšuje, tak stále nám největší počet lidí, kteří umírají na nemoci oběhové soustavy.
0: Mm-hmm.
4: A to je ten důvod, proč si připomínáme Světový den srdce a proč spolek Zastavme nadváhu a obezitu společně s partnery a pod záštitou České lékařské společnosti pořádá takovou tour edukační v nákupních centrech, kde si mohou návštěvníci změřit tep, obvod pasu, svoji hmotnost a zkonzultovat vše s nutričními terapeuty.
0: No dobrá, takže tohle měření proběhne v 8:30. Adel, bojíš se?
5: Já se nebojím, já jsem zvědavá na výsledky.
0: Takhle, bolí to?
4: Můžeme vás oba dva ujistit za prvé, že to nebolí a my, když vás vidíme tady ve studiu, tak vy žijete, bych řekl, takový pozitivní, zdravý život s pohybem, jak jsme tady slyšeli.
0: Děláme, co můžeme.
4: To je proto srdce to nejlepší, co můžete všichni dělat a všichni můžeme dělat.
0: Tak
5: děkujeme, to nás
0: potěšilo. Hensa ukáže v 8:30, dobře, tak to uvidíme černé na bílém. Nicméně na našem webu si můžete poslechnout taky rozhovor s kardioložkou, primářkou, paní profesorkou Jitkou Mlíkovou, Seidlerovou, mimo jiné o tom, proč je důležité si právě ten den srdce připomínat. Tak to najdete na našem webu. A teď už v našem vysílání Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler a Making Love na konci další ranní hodiny. A po osmé vás čeká třeba Olympik. Bude Lucka Bílá. Taky Marek Ztracený. A bude toho mnohem víc. Hezky česky na Blaníku i po osmé. A taky pravidelný ranní host na telefonu. Teď je 7.53.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Hezké ráno vám přeje Hanka Kotérová. Babí léto pokračuje, dnes teploty postupně vystoupají na 21 až 24 stupňů. Přes den bude také většinou slunečno, pofukovat bude slabý vítr. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
0: Na Benešovsku čekejte komplikace na dálnici D1. U Lokte ve směru do Prahy na 64. a 5. kilometru pravý jízdní pruh zablokovala nehoda kamionu. V koloně si postojíte od 75. kilometru víc než hodinu. A silný provoz a kolona je také dnes po ránu na trase Benešov-Praha. Kolona se tvoří před nájezdem na D1 u Mirošovic a přibrzdíte také na příjezdu do Prahy po D5, a to od 6. kilometru, a po pojíždět budete až po sjezd na Pražský okruh. Tolik dopravní servis, pevné nervy, šťastnou cestu. Teď už se zprávami je tu Monika.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Sebastian mluvil v Bruselu o situaci Agrofertu. Jeden z vlakových dopravců rozšiřuje provoz. Fotbalovou reprezentaci čeká další zápas Ligy národů.
5: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Její přerušení proplácení části dotací je podle ministra zemědělství Martina Šebestiána prozatímním procesním krokem. Šebestián to uvedl v Bruselu na jednání unijních ministrů. Komise v září na půl roku přerušila lhůtu pro proplácení zhruba 77 milionů korun z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Dopravce RegioJet nabírá ve velkém. Rozjíždí největší rozšíření provozu za poslední roky a kvůli tomu hledá stovky nových pracovníků. Poptává hlavně strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také elektromechaniky, dispečery nebo pracovníky prodejních míst. Nová místa vzniknou hlavně v Praze, Brně, na Vysočině a také v Ústeckém kraji. Mnoho nemocnic se stěžuje na nedostatek zdravotních sester. Podle ředitele Strakonické nemocnice Tomáše Fialy jich je dost, jen nejsou správně rozmístěné. Problém je podle něj spíš v kompetencích sestřiček.
6: Všeobecné sestry mají relativně vyšší kompetence, ty praktické jich tolik nemají. Tam bych plédoval za povýšení těch jejich možností provádět některé výkony. U těch všeobecných sester myslím, že bychom jich měli mít ještě více.
5: A to o tolik, aby se dala naplnit všechna zdravotnická i sociální zařízení. Čeští fotbalisté se chystají na Anglii. Na tu narazí ve druhém utkání Ligy národů. Trenér Santidenia se až dnes rozhodne, kolik změn ještě v sestavě udělá. Záležet bude na tréninku a zdravotním stavu hráčů. Do utkání by mohl nastoupit i kapitán Ladislav Krejčí, který v úvodním zápase proti Chorvatsku chyběl. Utkání v Edenu začíná dnes ve 20:45. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Dobré ráno.
7: Dneska je den srdce, nebo světový den srdce, a my se s Adelkou chystáme dozvědět se to, co jsme možná ani vědět nechtěli, jak na tom jsme. A dozvíte se to i vy, a to po 8:30, dobře poslouchejte. Za chvíli taky pravidelný ranní host na telefonu, teď Olympika, nech to být. Bude 8 za minutu.

0: Lucie Bílá, to chci mít na Blaníku 5 minut po 8 hodině a teď už ten slibovaný host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: A dneska ráno mám na telefonu sympatickou ženu. Je tam Leny, dobré ráno, ahoj.
3: Krásné ráno přeju.
2: Prosím tě, kdybychom nebyli domluveni na tuhletu dobu, co by si teď dělala, spala by si?
3: No pravděpodobně ano.
2: Po 8 hodině to ještě není tvůj čas.
3: Je pravda, no, jako jelikož ty koncertní příjezdy se pohybujou někde mezi půlnocí a 2 ráno většinou, tak jako v 8 ještě nebývám na nohou, ale je pravda, že teď v září toho bylo tolik na programu, že jsem měla málo toho spánku a ta 8 hodina vlastně už bych možná byla vzhůru, takže v pohodě, myslí mi to.
2: A prosím tě, po ránu kafe nebo čaj nebo úplně něco jiného?
3: Kafe, absolutně kafe, nerozumím lidem, kteří nepijou kafe, odsuzuju je a kafe mě postaví na nohy vždycky.
2: Já tomu taky nerozumím, že někdo nepije kafe, ale tak nějak to respektuju. Prosím tak. Tě, za prvé ti musím poblahopřát k narozeninám, protože ty jsi v pátek oslavila, můžu to říct to číslo?
3: Určitě, jasně.
2: Kristova léta, 33. narozeniny, myslím si, že to je číslo, ano. Které se úplně normálně ještě může používat, takže všechno nejlepší.
3: Děkuju moc, díky.
2: A ne každý si k 33. narozeninám nadělí rovnou novou desku, takže je na světě.
3: Ano, já jsem si ji vyloženě doslova nadělila, takže mám radost, že vyšla a že se setkala s úspěchem u fanoušků.
2: No a podle Casanovy, což byl ten letní single tvůj, soudím, že bude trošku rockovější?
3: Rozhodně, teď už teda mají posluchači možnost si to ověřit a poslechnout si to všude možně. Vydávám i vinyl jako nosič,
2: takže super.
3: Máme krásný, dokonce jako červený, červená taková edice limitovaná, takže mám velkou radost, trošku jsem si to jako vymazlila. Takže mají možnost si posluchači na vlastní uši poslechnout, že to přitvrzení určitě tam nějaký je, ale já jsem k téhle muzice inklinovala i jako fanoušek hrozně dlouho, v podstatě od teenagerovských let, od malička, takže pro mě to překvapení za stolik nebylo, ale věřím, že některý lidi mě můžou třeba vidět v jiném světle, tak pro ty to třeba překvapení bude.
2: Už to album slyšela máma?
3: Slyšela, ona si to vyžádala, ten poslech. A musím říct, že se jí to strašně líbilo, jako oběma rodičům se to líbilo, vyloženě se setkávám jako ve svém nejbližším okolí s jenom pozitivníma reakcemi, což mám velkou radost a mamka pozor je velice jako upřímný člověk, takže na ní hned člověk pozná, jakmile je něco špatně, ale zase na druhou stranu to má tu výhodu, že když se jí něco opravdu líbí, tak je to opravdu poznat. Takže já mám radost a fakt mám to ověření, že u mamky to prošlo.
2: No, zaplať pánbu za to. Leny, prosím tě, ještě jedna otázka úplně nakonec, dávám ji každému. Nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila, ale typu, že tady to bude asi ta deska.
3: Je, to je hezký. No, dobrá zpráva, ano, určitě deska. Strašně moc mě těší, když slyším, že přesně nasazujou písničky na rádia, že to opravdu lidi jako baví. A samý dobrý zprávy teďka plynou v poslední době. A bude to znít jako kliše, ale já v podstatě nejvíc dám na to, že jsme všichni zdraví. Takže to je pro mě úplně největší a nejlepší dobrá zpráva, že opravdu celý moje okolí jako je zdravý a že se máme dobře a že se máme, takzvaně. Takže to je pro mě takový to nejpodstatnější teďka.
2: Přesně tak, je to nejdůležitější, takže hodně zdraví, ale taky ať se daří desce. Těšíme se na tebe zítra odpoledne tady u nás na Blaníku a dobré ráno, ahoj.
3: Budu se těšit, děkuju moc, ahoj.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Takže Leny, dnešním ranním hostem na telefonu zítra už osobně u Pepy Černého jako Pepova parťačka. My si teď dáme tu písničku, kterou naspívala právě se svou mámou. Lenka Filipová a Leny a samotní nejsme nic na Blaníku. Znáš mě líp.

0: Máma a dcera Lenka Filipová a Leny a samotní nejsme nic. Leny byla dnešním ranním hostem na telefonu a zítra tady bude naživo u Pepy Černého v odpoledním vysílání. Bude totiž Pepovou parťačkou.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A zítra bude poslední zářijový den a potom je před námi celý říjen a podle meteorologů to vypadá, že říjen bude nadprůměrně teplý a že nebude ani moc pršet. No jak to bude dneska ten předposlední zářijový den? Povídej, Adel.
2: No i dnes to bude podobné, čeká nás převážně jasná obloha, v Čechách může být maximálně polojasno, ale počítejte opravdu se sluníčkovým dnem, i ty teploty budou vysoko 20 až 24 stupňů, na horách pak očekávejte teploty okolo 16, no a na Šumavě pak až 20 stupňů Celsia.
0: A tohle už je Marek Ztracený a Vlastní svět. Tak dobrý den, pohodový den. Teď jsou 2 minuty před 8:45.

0: Vojtěchy Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
0: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po desáté
0: na Rádiu Blaník.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Michal Hruza, budu tě vyprávět o Adele, nebudu ti lhát, ale mám trošku strach z toho, co se tady bude dít za pár minut, kdy budeme měření. Co všechno jsi snědla o víkendu, vzpomeneš si? Pustím ti mikrofon, ano.
1: Děkuji. No, já mám tak blbou paměť, jo. A hlavně my jsme byli na pobytu, kde byla bufetová večeře. Takže tam toho padlo hodně. Mm-hmm. Moc si toho nepamatuju, ale třeba včera jsem měla k večeři Noki, moje oblíbené. Takže to je tak poslední, co si pamatuju.
0: My jsme měli teda bufetovou snídaní pro změnu. Tam toho bylo teda opravdu hodně. To byla vajíčka, tam bylo sloninka, párečky samozřejmě, nějaké fazolky tam byly, že jo, pečivo k tomu, teď kafe, dáš si dvojité, samozřejmě, protože když už to máš zaplacené. Tak si musíš toho té kávy dát víc. A potom ještě na pokoji, jo, nějaký džusík a takhle. No, uvidíme. Dneska je totiž Světový den srdce a jak jsme na tom s tím fyzickým zdravím se s Adele dozvíme už za pár minut, ale předtím tady budou ještě krátké zprávy. Teď je 8 hodin a 19 minut. Rádio Blaník.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.

0: Deník za volantem.
1: Na příjezdu do Prahy je silný provoz na D5, tady počítejte s kolonou už od 5. kilometru a popojíždět budete až po sjezd na Pražský okruh. Teď aktuálně se bouralo také v Jesenici u Prahy, pozorujte ve Zdiměřské ulici, tady se vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním. Pomalu to jede na Příbramsku na trase z Voznice do Nové Vsi pod Pleší. U odbočky na Malou Hraštici vás zdrží srážka dvou osobních aut a komplikace zůstávají na Benešovsku na D1 u Lokte ve směru do Prahy. Na 65. kilometru kvůli nehodě kamionu se zdržíte přes hodinu. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále za 14 dní na 36 600 lidí. Z toho bylo asi 9 000 žáků škol. Podle informací Pražského hradu je to nižší návštěvnost než loni. Na silnici Týniště Albrechtice na Rychnovsku se auta vrátí zřejmě v prosinci. Úsek vytížené regionální silnice mimo provoz od loňského jara kvůli výměně mostu přes záplavovou oblast řeky Orlice. 2/3 částí Prahy a středočeských obcí nemá dost nájemních bytů. Nejčastěji chybí podle CCC Research pro středně příjmové domácnosti a nedostatek je i startovacích bytů pro mladé lidi a rodiny. Počasí rozdělilo Evropu, zatímco v její západní a střední části jsou letní teploty. Na Balkáně, v Řecku nebo v Turecku a Egyptě jsou teploty o hodně níž, než je běžné. Je to kvůli rozložení tlakových útvarů nad Evropou. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: No a my už se za chvíli s Adél a našimi hosty mrkneme na zoubek tomu přístroji, který nám tady zaplnil část studia. Jsme zvědaví. Myslím si, že dneska hodně porušíme naše osobní GDPR. Uvidíme za chvíli. Je půl osmé, teda není půl osmé, za 3 minuty bude půl deváté. Ahoj.

0: Sleeping in my car a Roxette na Blaníku, přesně v 8:30 a teď už do jámy, Lvové.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Jak jsme říkali zadel, teď porušíme veškeré naše osobní GDPR, protože teď se o nás možná dozvíte to, co jste vůbec netušili a my jsme to možná taky vůbec netušili.
2: No, já si myslím, že už jednou jsme se takhle vážili, ale vážili jsme se všichni dohromady a s autem.
0: No to jo, ale to bylo něco takhle úplně jiného, no, a rozhodně jsem se nedozvěděl, kolik mám třeba tuku.
2: Přesně tak, ale já už jsem tady říkala v minulé hodině, že já se vlastně hrozně těším, protože já si myslím, že my lidi obecně v sobě máme zakodované, že se o sobě strašně rádi něco dozvídáme. No a když nám to ještě může dopomoct ke zdraví, no tak to je jenom no, z toho můžeme
0: abych
2: těžit,
0: z toho nedostal
2: tak,
0: infarkt, hele, to uvidím. No nicméně, pojďme ještě jednou představit naše hosty Ludmila Kristovčáková a Jaroslav Dlask. Ludmila je nutriční specialistka, když to řeknu zkráceně, můžu. A Jaroslav Dlask je ze spolku Zastavme nadváhu a obezitu, což se nás asi úplně netýká, že když se na sebe podíváme, že bychom měli nadváhu a obezitu. Pan Jaroslav kývá hlavou, teď nevím, jestli souhlasí nebo nesouhlasí.
3: Samozřejmě souhlasím, že to nepotřebuje.
0: Výborně.
2: Jsou na nás strašně hodní tady.
0: Jsou. Tak já nevím, já se uvolím jako první, že bych to zkusil.
2: Jak chceš, Péťo, klidně pojď na to.
0: Tak, Ludmilo, můžu vám říkat Ludmilo? Vy se tak jmenujete, tak můžu asi, ano. Že jo? Co mám udělat? Mám si stoupnout na přístroj?
4: Přesně tak, pojďte si stoupnout na InBody.
0: InBody se jmenuje přístroj?
4: Ano.
0: Dobře, tak já stojím. Mám si asi sundat ty sluchátka, dobře. Jinak by mě to zvážilo víc. Tak já se pokusím do toho nějak... Můžu mluvit u toho nebo ne? Jak to je?
4: Ne, teď nemluvit, nehýbat se a InBody vás zváží.
2: Péťa nemluví, ale mluví InBody přístroj.
0: Ano.
4: Super, paty jsou vzadu na snímačích. Tak, teď zadáme. Tak, potřebuji vaši výšku.
0: Já jim to řeknu, 178, já si to tam rovnou navolím. 178, další, jo. Už tím umím skoro. A sakra. Dobře, 49, další.
4: Tak, ještě pohlaví.
0: Se nejsem jistý, ale zkusím spustit. A teď můžu spustit test?
4: Ano, přesně tak.
0: A můžu dýchat u toho?
4: To byste měl.
0: To bych měl, dobře. Já tady jenom trošku snížím ten hudební podklad, aby nás slyšeli posluchači. Spouštím test.
4: Tak, chytněte si ještě na palce na snímače a ruce od těla. Mírně.
2: Ono to vypadá jako taková váha s těmi madly, ale ono je to velice návodné, nejenom, že to na vás mluví, ale tady vám i s tím asi předpokládám vždycky někdo pomůže, kdo vás tam nastaví. Spuštění InBody testu. To je jako když vám měří tlak, taky se nemůžete hýbat ani mluvit. Mě zajímá, jaký je to pocit, tak se pak Petra musíme zeptat. Vypadá spokojeně. Na chvíli si může odpočinout. Vy jste říkala, Ludmila, že když se člověk hýbe, takže to na začátku i může trvat díl to vážení, že jo? Že to je i pro naše dobro.
4: Přesně tak a může to trochu zkreslit ty výsledky. Tak, dobrý, můžete dolů.
0: Tak, já půjdu dolů, vezmu si zase zpátky sluchátka. Tady už jsem zase v prostředí, které znám. No, tak to jsem zvědavý, co z toho bude. Takže teď to vytiskneme a teď je na řadě Adel, aby se změřila. Pojď sem, já ti budu popisovat, co máš dělat, jo? Já už to teď umím s tímhletím přístrojem. Abych teď mohl jezdit normálně jako s cirkusem. Tak. Teď se ještě utřeme, protože utřeme ten přístroj, my se neutřeme. Utřeme ten přístroj, protože tam stojíme na boso. Adel, musíš si šlápnout na ten přístroj a paty musíš mít na těch malých značkách vzadu, jo?
4: Ty jsi úplně profesionál,
0: Pati. No, jo. Tak teď tam vidíme Adelčinu hmotnost, to se neříká. Je to prostě štíhlá holka. Tak, jsi host, test hosta. Tak, zadáváme výšku, že jsi větší, než jsem myslel.
4: Fakt, jo.
0: Tak, teď se ještě dozvíme všichni věk, no dobře, tak. Teď jsem přemýšlel, jestli zmáčkne jiný čudlík, než jsem zmáčkl já u toho pohlaví.
4: A zmáčkla.
0: A zmáčkla. Tak teď si vem ty rukojeti do ruky a paže musí dát Adel od těla. Výborně. Děláš to dobře, děláš to moc dobře. Tak a teď je to asi začne měřit. Ano, přesně. Tak teď už tam nabíhají tři různé hodnoty. Hmotnost, to se ti to zvážilo asi ještě jednou. Pak něco, co se jmenuje SMM. A pak je tam něco, co se jmenuje PBF. Nevím, co to vůbec znamená, ale je to v kilogramech. Ne, PBF je v procentech. Takže to SMM typu na kosti. Ne, to nebudou kosti.
4: To jsou svaly.
0: To jsou svaly, výborně. Teda ty máš svalu. A PBF, to bude tuk tělesný?
4: To bude procenta.
0: Procenta, ano.
5: Test je dokončen.
0: A uvidíme, co to udělá. Proč to bylo červený?
4: Jsem si nevšimla, že to bylo červený.
0: Ne, tam některé byly červené, ale některé byly zelené. Řekni své pocity.
2: Já ještě samozřejmě výsledky nevím, to se teprve dozvím, ale všimla jsem si, že tam bylo napsáno pravá noha, levá noha, normální. Tak aha, z toho mám dobrý
0: tak
2: pocit.
0: Toho jsem si zase nevšiml já, že to, tak to jsem zvědavý. Víte co, my si dáme teď písničku a za chvíli se podíváme na ty výsledky.

0: Dobře, tak pojďme se na to podívat. Adel, chceš být první?
1: Klidně. Já tak tady jakoby vidím, že bych něco mohla zhubnout, ale já bych chtěla jako dodat, že jsem se zrovna vdala a mám jako opravdu velký diamant na ruce, takže to může být způsobené i tím, jo? Jenom.
2: Můžeme potvrdit.
0: Já mám velké hodinky zase.
3: Tak samozřejmě, když perky se pak projeví jako tuk.
1: Jo, no.
2: Jak snadno takhle proměnit šperky v tuk. To ženy rády uslyší.
0: Funguje to obráceně?
2: No.
0: Tuk ve šperky?
2: To zní potom zajímavě, možná Nobelova cena, Petře.
0: No. Tak pojďme na to, co tam vidíte teda?
3: Tak my tady vidíme například vaši tělesnou vodu. Vždycky je pod tím rozmezí, kde byste se měla pohybovat a vidíme, že ta tělesná voda je v normě.
1: Mm-hmm.
3: Jo, vidíme tady například i ty minerální látky, které jsou především vaše kosti. A ty jsou dokonce na normu, což je super.
1: Aha.
3: To znamená, že máte pevný kosti.
1: No tak já jsem taky jako malá jedla hodně jogurtu a mlíka, takže
0: a rybího tuku,
1: je to jasný. No tak to úplně ne, ale...
2: To bude mít manžel radost, že mu dlouho vydrží.
1: Dlouho vydrží. No,
0: či nejmenším ty kosti.
2: Diamantová svatba nebo kolikrát.
0: Ještě větší diamant. No a Adel začala poslední dobou hodně pít, teda vodu. Teda.
1: Je to pravda, já jsem si pořídila takovouhle těžkou lahev na vodu s brčkem, protože já bych jinak nevypila vůbec nic, já jsem tenhle ten typ, ale ona je i těžká, takže mám i něco naposilováno, že jo, jste říkala.
3: No,
0: ale jednou rukou, abys nebyla jako tenistka potom. Jednostranná zátěž, takže je na tom Adel dobře vlastně?
3: Můžu zkritizovat ten tuk?
1: Můžete, pojďte do mě.
3: Ten tuk je trošku nad normu, co se týče vlastně celkového množství. I je tady o trošku větší ten viscerální tuk. Víte, co je viscerální tuk?
1: To je ten, co se dělá okolo orgánů, že jo? To je ten nebezpečný.
3: Ten, co je zdravotně rizikový. Ale tady vlastně norma je 1 až 9 a máte 12. Jo, takže je to o kousek navíc. Je to vlastně tuk, který zvyšuje rizika vzniku nějakých metabolických onemocnění, mm-hmm. jako je diabetes nebo vysoký krevní tlak a tak.
1: Je pravda, že já mám rodiče diabetiky, tak možná to s tím bude i trošku geneticky a návykově vlastně z rodiny souviset.
3: Mm-hmm. Jo, přesně tak. Ta váha vám vlastně doporučuje trošku zubnout, což já bych se k tomu přiklonila určitě vzhledem k tomu viscerálnímu tuku. Jo, jinak vlastně rozložení tuku je tady, řekněme, tak nějak rovnoměrně, ale vzhledem k tomu viscerálu trošičku,
1: mm-hmm.
3: pár kilo.
1: Tak jo.
0: No vidíš. Jsi zdravá jako řípa vlastně.
2: Myslím, že to dopadlo skvěle.
1: No. Zdravé kosti.
3: Ale ještě bych to poukázala na svaly. Mm-hmm. Osvalení je moc hezký. Je to dokonce až k horní hranici toho normálu.
1: Mm-hmm.
3: Takže to je za mě moc hezký. Za to bych pochválila.
0: Bude silná žena.
2: A já bych se ptal, Adelo, když tady mluvíme o těch svalech, tak jakým způsobem vlastně vy relaxujete nebo cvičíte, mm-hmm. nebo jak se vlastně o sebe staráte?
1: Já cvičím pilates teď hodně. To mě hodně nadchlo. Chodím na spinning, ale vzhledem k tomu hubnutí bych asi mohla víc spinningu a méně pilates. No a potom ráda chodím a já jsem dělala i jako chvíli nějaký silový trénink, to mi možná ještě z toho jako zůstalo a k tomu jsem se teďka vlastně chtěla vrátit, protože třeba na rok jsem z toho vypadla, ale já bych řekla, že člověk jako ty návyky v tom těle jako cítím, že ta stabilita a ty svaly tam prostě furt někde jsou.
2: Říká se tomu svalová paměť.
1: Mm-hmm.
2: Že když v mládí jsme cvičili, sportovali, tak to tělo si to pamatuje a snadnější cestou se potom zase vrací k tomu osvalení.
0: Zajímavé.
3: Já bych se teda přimlouvala určitě k tomu silovému tréninku, protože jste mladá a teď vlastně máte tu největší prostor vybudovat tu svalovou hmotu, protože potom za 20-30 let prostě jak když ji najdete.
1: Mm-hmm.
2: Poslední studie vlastně říkají o tom, že aby člověk žil co nejdelší dobu života ve zdraví, tak je právě důležitá ta svalová hmota, nejenom to, jak se stravuje, ale i jak se pohybuje, protože čím víc má svalové hmoty, tím je aktivnější.
1: Tak jste mi nasadili brouka do hlavy.
0: Tak se pozitivní. Pojďme posunout, protože čas nám pádí. Asi ke mně se teda pojďme posunout. Teda.
2: Tady to bude horší teda, výsledky.
0: Teda. Tady to bude horší, no právě. Už věk jenom, koukám, že je vysoký tady.
3: tak můžeme začít?
0: Ano.
3: Tak třeba ta tělesná voda.
0: No.
3: Ta by řekla, že je docela nízko. Trošičku víc pít.
0: Ano, to jsem si myslel.
3: Mm-hmm.
0: Trošku podceňuju.
3: Minerální látky, a ty jsou taky nízko.
0: A?
3: Co třeba vitamin D berete?
0: Vitamin D? A zrovna jsem si dneska lupnul jeden.
3: No. A vápník k tomu?
0: Vápník jsem si nelupnul.
3: Ono stačí, když budete mít třeba jeden až dva mléčné výrobky za den.
0: No.
3: Takže tam pokryjete tu denní dávku vápníku.
0: No.
3: Ale vlastně ty kosti by potřebovaly i právě ten silový trénink.
0: No dobře, dobře, tak svalový trénink. Já jsem říkal, že je Adel silnější.
1: Co to ještě chodit máme? Spolu na silový trénink.
3: Co se týče množství tělesního tuku, tak to je v normě. Mm-hmm.

0: spálím. Jo, ale vidíme tady i hmotnost těch kosterních svalů, že je tak jako na té spodní hranici ty normy.
1: No na tom mám vyběhané, no.
0: Jo, takže trošičku, jo. Aby se přemluvala za to.
1: Já už hodnuji kosti.
0: Zpevnit kyčle, ramena, střed těla.
1: Jo, to je to, co mě bolí furt.
0: No, jinak je tady hezký viscerál, jo, ten viscerální tuk, máte tam úroveň 5, norma 1 až 9, takže to je moc hezký, za to chválím.
1: Teda vůbec nevím, kde to čtete, tady takových písmenek a takových čísel, ale věřím vám.
2: Budete mít, Petře, čtení na večer.
1: Budu mít čtení na večer, dobře. Já si to potom všechno spočítám a vydělím. A to by možná stačilo už, ne? No, tak, takže vlastně asi dobrý, ne?
2: Dopadli jste výborně a myslím, že jste dobrá motivace pro posluchače.
1: A vám moc děkujeme za návštěvu. Pěkný den.
2: Děkujeme za pozvání, díky, hezký den i vám.
0: Díky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: King Wild a You Came ve stále ještě dobrém ránu na Blaníku. My jsme s Adel před malou chvíli prošli měřením na takzvaném in-body přístroji. Pokud byste chtěli vyzkoušet to samé, co my, tak budete mít šanci tuhletu sobotu v Praze ve Westfield Chodov, v neděli potom taky v Praze v Letňanech, ale třeba příští pátek 9. v Českých Budějovicích v IGI centru a nebo 10. října v sobotu potom v Jihlavě v City Parku. Vyzkoušejte to, stojí to za to. No a v příští hodině už společně budeme hledat tajemný rok a tady jsou dnešní hudební nápovědy. Uslyšíme třeba Pavla Bobka. Bude Karel Gott. A z tajemného roku pochází i tahle písnička Václava Neckáře. A více po 9. i s vašimi tipy a vzpomínkami. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Úterý přinese teplé a slunečné počasí, kdy přes den bude skoro jasno nebo jasno a v maximech naměříme až 24 stupňů. Podle předpovědi má být dnešek nejteplejším dnem tohoto týdne. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio

0: za volantem.
1: V Jesenici u Prahy ve Zdiměřské ulici zasahuje policie u srážky osobního auta s nákladním. Počítejte, že tady si chvíli postojíte. Silný provoz je aktuálně na Příbramsku. Pomalu to jede na trase z Voznice do Nové Vsi pod Pleší. U odbočky na Malou Hraštici vás zdrží nehoda dvou osobních aut. A další komplikace jsou na Benešovsku, teď aktuálně mezi Neveklovem a Křečovicemi. U odbočky na Zádolí policie zasahuje u srážky dvou osobáků a řídí provoz Kyvadlo s kolonou a se zdržením, proto počítejte obousměrně. Tolik dopravní servis, já předávám slovo Monice, jsou tu zprávy.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Česko se už chystá na podzimní volby. Knihovny chystají týden různých akcí. Speciální 5000 je stále k sehnání. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko čekají komunální a senátní volby. Už 9. a 10. října budou lidé rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a v 27 obvodech také o senátorech. Největší výběr kandidátů budou mít voliči v komunálních volbách, pokračuje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
5: Více než 190 tisíc kandidátů a kandidátek, což je zhruba o 5 tisíc méně než při posledních komunálních volbách v roce 2022. Historicky vůbec nejvyšší zájem o aktivní účast ve volbách byl v roce 2014, kdy o zastupitelské mandáty usilovalo téměř 233,5 tisíce kandidátů.
4: Pro senátní volby se zaregistrovalo celkem 154 kandidátů, 120 mužů a 34 žen. V Česku dnes startuje týden knihoven. Letošní 30. ročník je jubilejní a zapojí se do něj víc než 400 knihoven. Letos se kampaň představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, autorská čtení a novinkou je taky spojení s výzvou Čti za nároďák. Zásoby speciální 5000 bankovky vydrží zhruba do 10. října. Takový je odhad České národní banky, která bankovku vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Zájemci si tak můžou bankovku vyměnit za 5000 korun v hotovosti i tento týden na pobočkách ČNB v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Hokejisté Třince dnes budou proti Kladnu hájit extraligovou neporazitelnost. Zároveň jim půjde také o první místo v tabulce. Doma se také představí druhé Pardubice, které přivítají třetí České Budějovice. Druhý zápas ve dvou dnech čeká třeba Spartu, kterou po včerejší prohře čeká souboj v Hradci Králové. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
3: na Rádiu Blaník.
6: No, my pokračujeme dál, ale teď už s tajemným rokem. Připraveny jsou písničky z jednoho roku, připraveny jsou i slovní nápovědy a taky telefonní čísla. Jedno je 800 109 109 určené pro vaše telefonáty, to druhé zní 600 318 118 a je určené pro vaše SMSky a společnými silami to zase dáme. Hledáme tajemný rok.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 108.

0: Santo California a Tornero v tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle už jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petře, Jadelko.
0: Dobrý den, povídejte. My vás taky zdravíme. Tak jaký máte tip?
3: Tohle to bude rok 75.
0: Aha, dobře.
3: A tohle to je naše svatební písnička, i když se tam zpívá o rozchodu teda, jako jo.
0: Jo, to je pravda, ale možná právě to vám přineslo štěstí.
3: No, to je byla naše písnička, tohle to jako...
0: Takže Tornero.
3: Tornero, no.
0: Tak moc děkuju za tip. Mějte se krásně oba dva, naslyšenou.
3: Okay.
0: No a my se posuneme k té první slovní nápovědě. Takže kromě Tornera se v tajemném roce stalo ještě tohle. Mohli jste poprvé vidět film, ze kterého je třeba tahle ukázka.
4: Ona se vylíže, paní Světlo. Vy se vylížeš.
5: No? Já se prosím vylížu.
4: A sklouzne. Uvidíte.
6: Já se na to vykašlu. Na mou duši já se na to vykašlu. Zavřu to tady a klíče jim pověsím na krk. Ať se starají sami ingousti zatracení.
0: Míla Myslíková, Marie Rosulková, Lenka Kořínková, Marta Rašlová, Dagmar, tehdy ještě Veškrnová a tak dále, si zahráli ve filmu Juraje Herce, který měl premiéru v tajemném roce a který se jmenuje Holky z porcelánu.
7: Co jste myslel tím? Co jste myslel? Kráva?
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne. To ne.
7: A co? Gazela?
8: Gazela? Jo.
0: Kráva, ne, gazela. Tak to jsou holky z porcelánu. Víte, ve kterém roce jste je mohli vidět poprvé? Zavolejte na 800 109 109, napište na 603 118 118 a k tomu filmu patří i tahle písnička.

0: Sexy Thing, Hot Chocolate v tajemném roce.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Další připomínka tajemného roku, ten jsme si před chvílí připomněli i filmem Holky z porcelánu režiséra Juraje Herce, protože tento film jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Hanka, dobrý den.
0: Tak povídejte.
2: 75.
0: A podle čeho tak soudíte?
2: No, Holky z porcelánu měly festivalovou premiéru.
0: Aha, a vy jste tam byla?
2: No, to ne, to mi byly 4 roky.
0: Jo, ale při nejmenším jste o tom slyšela.
2: Jo, jo, jo.
0: Tak vám moc děkuju, krásný den, naslyšenou.
2: Mějte se, naschanou.
0: A pojďme na SMSky.
3: Pěkný den do Blaníčku, tady vás zdraví Alča ze Znojma a myslím si, že jde o rok 1978, kde mi bylo krásných 8 let.
0: Děkujeme.
3: Potom přidám tip na rok 1974. Podle filmu to typuje Sonja Střebíče. Napsala, bylo mi 11 let a byla jsem na něm dokonce v kině.
0: Díky, díky.
3: A Ivana z Vysočiny, ta typuje rok 1975. Napsala, bylo mi 4 roky a narodil se mi brácha Tomáš, kterého tímto zdravím.
0: My taky samozřejmě, a děkujeme. No a co vy? Jaký máte tip? Zavolejte nám to na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118. A z tajemného roku je i tahle písnička Karla Gotta.

0: Aganini a Karel Gott v Tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Víte, kdy jste tuhle písničku mohli slyšet poprvé? No tak nám brnkněte, anebo napište. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie z Humpolce a myslím si, že to je rok 1975.
0: Tak, 75, mám zaznamenáno. A co jste dělala vy v roce 75?
3: Končila mi školní léto.
0: A já vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Vy taky, naschle.
0: Pojďme na SMSky.
4: Zloun se nám dopsala Wendy, podle filmu Holky z porcelánu typuji rok 1975, to mi bylo 5 let a chodila jsem do školky.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip od další dámy, konkrétně od Vlaďky, ta typuje rok 1974, napověděli film a napsala rádi vás s manželem, posloucháme.
0: Je, a my si to vážíme, děkujeme.
4: No a tip na rok 1974 nám poslal i Václav ze Ždič. Zdic?
0: Zdic, možná třeba.
4: Možná.
0: No to děkujeme, zdravíme. Dozdic 800 109 109, to je to telefonní číslo, na které můžete zavolat. 600 318 118, to je to telefonní číslo, na které můžete napsat svůj tip a vzpomínku. Případně to můžete hodit do komentářů na našem Facebooku a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník. Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
5: Ani hnout, máme tu případ.
6: Ségra, co se stalo?
5: Po celé chodbě jsou šlápoty.
7: Tak kdo si neočistil boty?
6: Já si je neočistil.
8: No, já taky ne.
5: Já vlastně taky ne.
7: A proč?
5: Protože nemáme pořádnou rohožku.
8: Jo, to by mohlo být ono.
5: Takže případ vyřešen.
9: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
10: Otři nožku o rohošku.
9: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
11: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
12: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autojarov, Kunratice, Autojarov.cz.
16: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.

0: ABBA a SOS na Blaníku v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v tom tajemném roce už jsme slyšeli i jiné písničky, třeba Ve dně dál cesto má od Pavla Bobka, měli jsme tady Paganiniho od Karla Gotta a taky My jsme holky z porcelánu, což je písnička, která zazněla taky ve filmu Holky z porcelánu a který jste poprvé mohli vidět právě v tom tajemném roce. A tohle jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Bříza. Tak já si tipnu rok 75, protože v tu dobu jsem zažíval takovou svou první lásku.
0: Aha.
3: A bylo to těsně nějak před Spartakiádou a byl jsem konečně u nich v bytě, se mi podařilo. A když už jsem si vždycky myslel, že to bude hezký, tak ona chtěla, abych otočil desku s tím Paganinim.
0: A tak to většinou bývá.
3: Jo, já jsem 10krát otáčel desku, jo, košila ještě nebyla ani rozepsu tam na to.
0: A ona byla zamilovaná do Kajgota.
3: Já nevím, no, pak jsem odjel na Spartakiádu a zapomněl jsem na ní. Po letech jsem jí potkal, byla strašně tlustá.
0: A pořád poslouchala Paganin, jo.
3: No, možná, jo. No, ale vím, že tenkrát prostě jsem to nemohl vůbec slyšet, protože mi to otrávilo všechno.
0: Za to vy jste nám teď udělali stříjačí den. Mějte se krásně.
3: No, naschledanou. Děkuju, naschledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Máme tady jednu SMSku ze Slovenska, napsal nám Dalibor. Milý Blaník, je to rok 1979 podle písně od Karla Gotta.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip od Jolany z Libice. Krásné slunečné ráno. Dnes tipuji podle mého oblíbeného filmu Holky z porcelánu, rok 1975. To jsem ještě chodila na základní školu, takže byl bezstarostný život.
0: Děkujeme.
4: A potom přidám tip na rok 1974 a ten nám tipuje Hanka z Prahy.
0: 74. Já ještě nemůžu, mě se pořád ještě v hlavě přehrává ten telefon. Ještě nebyla ani rozepnutá, já už postel tvou vrcel desku. Pojďme teda na další slovní nápovědu. 30. září až 27. října. To se stalo něco, co nemělo do té doby ve světě obdoby a skoro to od té doby nemělo ve světě obdoby. V Mostě byla provedena unikátní inženýrská akce přesun cenného gotického kostela na nebevzetí Panny Marie z prostoru likvidovaného historického jádra města jihovýchodním směrem do míst, kam dle plánu neměl zasahovat rozšiřující se hnědouhelný lom Most.
5: Jedna z vrcholných staveb pozdní gotiky v Evropě, kostel v Mostě, musí být přemístěn z území, kde vznikne nový uhelný lom. Objekt o váze 12 000 tun je vystužen ocelovou konstrukcí a jede na 53 hydraulických vozech transféry. Přesun také znamená ukončení šestileté nelehké přípravy a spolupráce s dalšími podniky a vědeckými pracovníky.
0: Tak za 500 hodin byl kolos přesunut do konečné vzdálenosti 841 metru. Při průměrné rychlosti 2,8 cm za minutu, kdybyste to chtěli takhle přesně. Takže přesun kostela v Mostě, i to je tajemný rok. Vyvolejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118 a zkuste si tipnout, ve kterém roce se to dneska nacházíme.

0: Changing All The Time a Smoky na Blení. A vy pořád ještě posloucháte Tajemný rok a v něm písničky z roku, po kterém dneska pátráme, a taky slovní nápovědy. Před chvílí jsme si připomněli přesun kostela v Mostě a předtím ještě film Holky z porcelánu, který jste v tajemném roce mohli vidět poprvé. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Tajemný rok, dobrý den.
1: No dobrý den, já vás zdravím, tady je Sonda Česká Třebová. Já mám dneska tip, je to rok 1975. A to jsem byl čerstvě doma s holčičkou po narození.
0: A já vám děkuju za tip. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Taky nashledanou, ahoj.
0: Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: No dobrý den, tady Marcela z Chrastu a já bych tipovala rok 1975 a my jsme v tom kostele byli minulý týden, navštívili jsme ho, jen nádherný, a dokonce jsme viděli, pouštěli nám ten film o tom, jak to převáželi, jak to vlastně přemístili, je to neskutečný, jsou to borci.
0: Jsou to borci, ano, přesně tak. Já vám moc děkuju za tip i za vzpomínku. Krásný den, naslyšenou.
2: Vám taky přeju, nashledanou.
0: Tak pojďme na SMSky, Adel.
3: Já přidám tip na rok 1975, který nám poslala Milena z Loun a tipuje to podle kostela.
0: Děkujeme, Mileno.
3: Úplně nový tip má ale Jarda z Habartova. Ten tipuje rok 1976 a napsal: v tomto roce jsem se narodil a film Holky z porcelánu mám moc rád.
0: Díky.
3: A potom přidám tip na rok 1975. Ten nám poslala Mirka z Prahy a napsala: pro mě to byl rok, kdy jsem se vdávala.
0: Tak, děkujeme, Mirko. No a já vám dlužím ještě jednu slovní nápovědu. Tak teda poslouchejte. V tajemném roce si českoslovenští hokejisté vyšlápli na Američany. A to pořádně. V Praze se 30. března hrálo přípravné utkání Československo-Spojené státy a výsledek 15-1. Slyšíte dobře? Po první třetině vedli naši 4-0, po druhé už neuvěřitelných 11-0. Američané se svého jediného gólu dočkali až ve třetí třetině. Za Československo tehdy řádili třeba Jiří Bubla, Ivan Hlinka, Milan Nový, Bohuslav Eberman nebo Jiří Novák. A zajímavé je, že tahle kanonáda přišla jenom pár dní před mistrovstvím světa v Mnichově a tam se oba týmy potkali znovu. A Československo vyhrálo nad Spojenými státy 8-3 a potom ještě 8-0. Tak to se psal Tajemný rok. Co? Tak to byla poslední slovní nápověda. Vy ještě chvilku můžete volat a psát a využít k tomu můžete telefon 800 109 109. Ten využijte v případě, že byste si chtěli popovídat. 600 318 118, to je telefonní číslo pro vaše SMSky, a potom je tady ještě ta třetí možnost, a to nechat komentář na našem Facebooku.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
4: Petr platí vaše účty.
5: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
6: Tak, Michal David.
0: Já jsem strašně rád, že to víte.
7: Já jsem vám tak držel palce.
8: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
0: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
8: Děkuju.
4: Napište nám, co byste chtěli proplatit, a pošlete nám to v SMS na 600 318 118.
5: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
4: Petr platí vaše účty.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeu. Planeo.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ti zabrnkám, a Václav Neckář na Blaníku. No, pojď.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Zároveň to byla poslední písnička dnešního tajemného roku, jak říká Adel, zní to výhružně. Já ti zabrnkám. Tak, pojďte mi, nám zabrnkat. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdenka z Turnova. Já si myslím, že se tentokrát jedná o rok 1975.
0: Dobře. A co jste dělala vy v tom roce?
3: Já jsem chodila na gympl a právě z toho Turnova jsme se jeli do toho mostu podívat na ten přesun toho mostu, toho kostela.
0: Takže vy jste viděla ten kostel na těch kolejnicích?
3: Ano, já jsem viděla ten kostel na těch kolejnicích.
0: Krásná vzpomínka, děkuju za ní, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Taky, naschledanou.
0: Tak a pojďme ještě na SMSky.
4: Napsala nám Hanka od Hradce Králové, typuje rok 1975 a napsala k tomu, to mi bylo krásných 17 let, děkuji za milé vysílání.
0: Je, a my děkujeme za to, že jste napsala.
4: Potom přidám Stáňu z Prahy, i ta typuje rok 75 a napsala, to jsem se vyučila, vdala a na Silvestra se mi narodila první dcera.
0: Díky.
4: A potom přidám tip od Soni, ta přidává čárku k roku 1974.
0: Děkujeme, Soňo. No, když se dívám na ty vaše tipy, tak nejvíce čárek tady mám teda u roku 1975, 74 tady má taky poměrně dost čárek. Holky z porcelánu, to je film Juraje Herce, který měl v tajemném roce premiéru, ten jsme si připomněli, pak jsme si připomněli ten přesun kostela v Mostě a nakonec to bylo hokejové utkání mezi Československem a Spojenými státy, které skončilo výsledkem 15-1, které se taky odehrálo v tajemném roce. Tak já to nebudu už prodlužovat. Pokud jste typovali rok
1: 1975,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A ano, to byl dnešní tajemný rok. My se na vás s Adel těšíme zase zítra ráno v 6 v dobrém ránu na Blaníku. Za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý. A teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1975 a Four Seasons.

0: David Dale a Počítám a končí nám tajemný rok. Začíná dopolední vysílání, přátelé, krásné dopoledne. Jsme Blaník a budeme vám dál hrát hlavně hezky česky. Hana Zagorová zaspívá. Taky Meky Žbirka. A dáme si i buty. Hezky česky vám hrajeme na vlnách Rádia Blaník už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Do našeho regionu na konci září dorazilo babí léto. I dnes bude převážně skoro jasno nebo jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik informace o počasí a následují informace ze silnic.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: V koloně si postojíte před Prahou na D1, na 17. kilometru se vyšetřuje hromadná dopravní nehoda dvou osobních aut s dodávkou. Další kolona je na trase z Mělníka do Slaného. Před nájezdem na D8 kvůli dopravnímu omezení si také postojíte a v centru Příbramy pak dejte pozor v Pražské ulici. Tady zasahuje policie u vážné dopravní nehody dodávky. Na místě jsou i hasiči a záchranáři. Čekejte delší zdržení. To byl dopravní servis. Vám přeju hlavně šťastnou cestu, ať dobře dojedete a předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Na D1 letěl záchranářský vrtulník. Problémy s vodou v Odoleně vodě dál trvají. Prostě využije k výuce speciální kontejner. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dopravní nehoda zablokovala D11. Na 38. kilometru bourala dvě nákladní auta a jeden člověk je zaklíněný. Na místo záchranáři vystali i vrtulník. Směr na Prahu je neprůjezdný. Dva vrtulníky zasahovaly už večer na Rakovnicku, kde 19-letý řidič narazil do stromu. V autě s ním cestovali další tři lidé. Dva byli do nemocnic převezeni vrtulníky a další dva sanitkou. V autě byla i nezletilá cestující. Voda v oblasti Odoleny vody a v dalších 12 obcích stále není pitná, přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu opakovaně pod hygienickým limitem. Jeden ze vzorků z vodojemu Máslovice obsahoval včera o 17 mikrogramů víc olova na litr, než je povoleno. Naopak v Zahájí opakované rozbory potvrdily nezávadnost vody a je tam pitná. Prostějov připravuje kontejnerovou učebnu pro základní školu Majakovského. Vejde se do ní 30 dětí. Radnice nyní připravuje projektovou dokumentaci, pomocí které posoudí technické a finanční nároky této investice. Nová kontejnerová učebna má být umístěna přímo v areálu školy. Český Krumlov se chystá na festival vína. Jeho 14. ročník začne 2. října a až do 21. listopadu nabídne přes 25 zážitkových programů. Co vše bude součástí akce, ví mluvčí radnice Petra Nestávalová.
5: Degustace, gastronomie, jazz, následovat budou tematické večery s českými i zahraničními víny, vinařskými osobnostmi a špičkovými šéfkuchaři. Tradičním bodem programu potom bude 11. listopadu příjezd svatého Martina na náměstí Svornosti a otevření prvních mladých vín.
4: Festival vína vyvrcholí v Českém Krumlově 21. listopadu zámeckou slavností vína. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Bude, děkujeme.
1: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku a půl už bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Dorazí kolegyně Samira se svým úžasným pořadem Proč se říká, co se říká, a podíváme se taky na Kopanou, protože dneska se bude hrát další velké reprezentační utkání. Teď Hana Zagorová, Studánko Stříbrna na Blaníku.

0: Taky Žbirka, už len 22 dní a ke svému konci se bude chýlit pomalu i říjen, přátelé. Letí to strašně a je tady sám čas.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Bude nějaká jobovka určitě. Samčí, my posloucháme.
3: Jobovka je prostě špatná, nepříjemná zpráva a nemá vůbec nic společného s anglickým job, tedy prací. Je totiž podle Joba postavy ze Starého zákona. Job byl původně velmi bohatý a spokojený muž. Měl 7 synů, 3 dcery, velká stáda, služebnictvo a dařilo se mu. Navíc byl podle Bible spravedlivý, jenže Satan zpochybnil, jestli by Job zůstal Bohu věrný i ve chvíli, kdyby o všechno přišel. A tak začala jedna z nejhorších sérií zpráv, jaké si asi dokážete představit. Za Jobem postupně přicházeli poslové, celkem 4. Jeden oznámil ztrátu části jeho stád a zabití služebníků. Další přinesl zprávu o zničení dalších zvířat a lidí, třetí o ukradených velbloudech. A čtvrtá zpráva byla nejhorší. Všech 10 Jobových dětí zahynulo, když se zřítil dům, ve kterém byli. Během chvíle tak Job přišel o majetek i rodinu. A právě od těchto katastrofických zpráv máme výraz Jobova zvěst nebo Jobova zpráva. A z toho si čeština časem vytvořila mnohem kratší a běžnější Jobovku. Mimochodem, Jobův příběh tím nekončí. Později chudák přišel i o zdraví, ale svou víru nikdy nestratil. Ale na konci biblického příběhu se jeho osud zase obrátil k lepšímu.
0: Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A teď si dáme krásnou písničku Nad stádem koní a buty na vlnách Rádia Blaník.

Dalibor Janda a Vejdi na vlnách Rádia Blaník. Dalibor Janda by měl včera svátek, kdyby se nevydal začátkem 80. let na matriku a nepřejmenoval se z Václava na Dalibora. On svoji první písničku s Evou Olmerovou naspíval ještě jako Václav Janda, ale potom se přejmenoval na Dalibora, chvilku byl jenom Dalibor a nakonec tam musel kvůli řediteli tehdejší České televize dát, československé tehdy ještě, musel přidat i to příjmení, tak od té doby máme Dalibora Jandu. Dalibore, já vás zdravím a slibuju Aleše Brichtu, Cyndi Lauper a taky Marii Rotrovou a její píseň Doma na vlnách Rádia Blaník. Je 10.21 přesně a pozitivní zprávou je, že tento týden začíná úterým.

Mila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pospěl.

0: Doma a Marie Rotrová na vlnách Blaníku a teď Kopaná. Náš fotbalový nároďák totiž dnes čeká druhý zápas Ligy národů. V tom prvním naši prohráli právě doma s Chorvatskem 1-2. Trefil se dokonce jeden z nejlepších hráčů světa, Luka Modrič. A teď čeká výběr Anglie. Takhle to vidí náš kapitán Ladislav Krejčí.
1: Tyhle týmy jsou speciální motivací pro každýho, protože proti takovýmhle týmům a hráčům nemáte možnost hrát každý týden, nebo máte, ale už jenom na té top úrovni. A pokud se tam chceme dostat, tak je pro nás skvělá příležitost ukázat, že můžeme se porovnávat s těmhle týmama a motivace každý zápas s národním týmu.
0: Já už jenom dodám, že utkání Anglie-Česko začne ve 8:45. Tak kluci, držíme palce, ať vám dokope a vykopete aspoň bodík. Za chvilku Berlin, Take My Breath Away, to je písnička, kterou všichni známe z Top Gunu a zaspívá taky Petr Muk, Láska je nebezpečná věc. Na Blaníku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sebe. Medvědi máme jen sebe. Posloucháte Rádio Blaník. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Lucie Bílá.
1: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou.
0: Dáme si i činasky. Nebe modlí nad námi je. A zaspívá taky Žentour s Jankem Ledeckým. Posloucháte Rádio Blaník, hrajeme vám hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: počasí.
1: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Babí léto pokračuje, i dnes přinese do našeho regionu teplé a slunečné počasí. Odpoledne bude většinou skoro jasno nebo jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik o počasí, teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
1: Kolona zhruba na půl hodinky se vytvořila na příjezdu do Prahy po D1 na 17. kilometru. Se totiž vyšetřuje hromadná srážka dvou osobních aut s dodávkou. V koloně se ale popojíždí už od 27. kilometru. Další zdržení čekejte v Kamenici u Prahy. V Ringhoferově ulici došlo ke srážce osobního auta s dodávkou a na Berounsku jsou komplikace mezi Mořinou a Kuchařem. Tady se srazily dva osobáky, jedno ale skončilo mimo vozovku převrácené na střeše. Policie proto vozovku dočasně uzavřela. Tolik dopravní servis, teď zprávy s Monikou.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ministři byli proti návrhu premiéra propouštět na úřadech. Záchranáře čeká speciální cvičení. Fotbalová 21 se chystá na Bulharsko. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Premiér Andrej Babiš chtěl propustit desetinu lidí na úřadech. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta na jeho popud předložila na posledním jednání vlády ministrům návrh, aby počty pracovních míst od ledna snížily. Informoval o tom server Seznam zprávy, podle kterého po výhradách ministrů kabinet projednávání usnesení přerušil. Hasiče, záchranáře a policisty čeká v Orlických horách velké cvičení. Už zítra budou cvičit hašení rozsáhlého požáru lesa v okolí prvorepublikové dělostřelecké tvrze Hanička na Rychnovsku. Kvůli velkému množství techniky bude v oblasti uzavřena silnice druhé třídy číslo 319 a turistické stezky. Do akce se od 7.30 zapojí na 200 lidí. Loni Češi odnesli do lékáren rekordních 770 tun léčiv. Vytřídili skoro o 20 tun víc než o rok dřív. Část léčiv ale stále končí v běžném odpadu. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu proto připomíná projekt Nevyhazuj léky. Jak léky třídět, říká manažerka asociace Lenka Hýb.
5: Stačí si zapamatovat tři kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit. Ideálně každého půl roku si projděte domácí lékárničku a nezapomeňte přitom ani na své rodiče nebo prarodiče. Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny.
4: Lékárna je pak zdarma převezmena a zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Fotbalovou reprezentaci dnes čeká druhé utkání Ligy národů. Utkání s Anglií začne ve 20:45 v pražském Edenu. Klíčový zápas má před sebou v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce fotbalová 21. Ta už zítra přivítá v Hradci Králové o 6 večer Bulhary. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
6: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
6: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka a půl zbývá do 11. My si dál budeme hrát tak, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky. Taky společně najdeme zlaté české ručičky. No, společně najdeme. My si poslechneme, co našel Petr Slíva, respektive koho našel. On vždycky najde a vždycky je to trefa do černého, respektive do zlatého. No a podíváme se také do Brna, kde mají úplně nového tygra. Tak na to si počkejte. Teď si dáme píseň, která už je klasická. Lucie, Lenka Dusilová a jejich společný sen. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá, děkuju ti na vlnách Blaníku. A my se teď s Petrem Slívou vydáme za zlatými českými ručičkami až na Mělník, na Soutok.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Petrem Králem. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr Král, košíkář.
4: A zdravím do Mělníka, nebo na Mělník, jak se u vás správně říká. A my si nebudeme, jak jste správně podotknul, bavit o vínu, přestože jste ve městě vína. Budeme se bavit o košíkářství. Jak jste se dostal ke košíkářství?
5: Jsem dyslektik, tak moje vysvědčení bylo od jedničky do čtyřky, ale byl jsem výtvarně nadaný, jsem chytrý dyslektik a já jsem zašel do košíkárny a tam byl vedoucí pan Hála a ten z něj znal mýho pradědečka a řekl, ano, já tě přijmu a začal jsem se učit v košíkárně a byl tam takový starý pán a ten mi začal vykládat o tom řemesle, ty fígle. A já jsem se učil, je to učení furt a teď jsem se tam stal mistr a učím další lidi.
4: Vy jste byl dokonce v tom učení tak úspěšný, že teď jste od roku 2017 nositelem tradice lidového řemesla, což je titul, který uděluje Ministerstvo kultury. Je to tak?
5: Ano, poslušil mi se toho až ve strážnicích a nominovaně na mistra nositelé tradic. A je to způsob, jak podpořit takovýhle zlaté české ručičky a dostáváme občas i dotaci. A snaží se nás viditelnit.
4: No výborně. No kromě toho, že teda pletete vlastní košíky, tak jak jste sám řekl, tak jste mistrem, to znamená, že učíte další a dokonce pořádáte i workshopy, to znamená, že i takové nemehlo, jako jsem já, může přijet na Mělník a vy mě naučíte uplést si košík?
5: Přijde ke mně člověk s přáním, chci umět pít koš. A on nic neumí, nikdy to nedělal a neví, jestli to dokáže ten den. A já ho dotlačím, jako na Mont Everest, na Hoju Blaník, přesně.
4: Ano, přesněji, dobře.
5: A ten člověk si ten den odnáší košík a hezký zážitek. Protože cílem řemesla není upít si košík, ale vytvořit si k tomu řemeslu vztah. A proto mám já hodně pokračovatelů.
4: No výborně, pletete z čeho? Z vrbového proutí?
5: Ano, v polovský nížině máme tady hodně vrbové proutí, jak jsou ty povodně tady.
4: Ano.
5: Melandy, tak prostě tady pěstujeme proutí. Pletli se tady odjakživa košíky na těch kupeckých cestkách. Ty lidi posílají do Saska, tak jsme posílali všude možné košíky. A ty lidi měli co dělat. Měli práci přes zimu především.
4: No kdyby si od vás chtěl někdo něco pořídit, nebo přímo se přihlásit do nějakého kurzu, co má pro to udělat?
5: Musí mě kontaktovat telefonicky, nebo radši e-mailem, protože chod něco pletu a chci být rušen. Dělám jak jednodenní kurzy, tak chvilkové za slovomatem, že za 2 hodiny si člověk uplete malý košíček, nebo někdo chce si opravit koš, který má velký stav, tak já mu ho taky opravím.
4: Je to taky
5: ty. Ale mohli si někdo něco vymýšlí.
4: A chce třeba 3-patrový koš?
5: Ano, to jsme taky dělali. Mám hodně to za sebou, ale manželka říká, že mám rád výzvy. No. Teď jsem dělal třeba pěvčelýho 2-metrovýho motýla.
4: No ale to je teda slušná výzva. Jak dlouho to trvá, než se udělá takový 2-metrový motýl?
5: Jsem to po chvilkách, byl to můj projekt, ale tak asi 3 dny.
4: Petře, kde posluchači najdou kontakty na vás?
5: Jsem normálně na internetu, když si tam dají košíkářství Mělník, košíkářství Král, tak já tam jim vyběhnu vždycky.
4: A adresa stránek je košíkářstvíkrál.vbs.cz.
5: Ano, děkuju.
4: To za vás. No, já vám popřeju hodně štěstí, ať se vám daří. Ať žijou zlaté české ručičky a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
1: Tak je Péťa zase našel. Děkujeme moc krát a tohle je tým Slovenská legenda.

Miraj, volám na vlnách Rádia Blaník a já volám na Šumavu, konkrétně do Svojšic u Rejštejna na Klatovsko, protože tam teď zasáhnul opět spolek We Love Šumava, který mám strašně rád, osobně znám Richarda Brože, který ten spolek tak trochu vede. Ríšo, já tě zdravím. A tenhle spolek obnovil ve Svojšicích kapličku. Přátelé, teď to běhá po sítích, podívejte se na Instagram nebo na Facebook, zadejte We Love Šumava, jako milujeme Šumavu, a vyleze vám, jak krásně to kluci obnovili, tuhletu kapličku, která už byla opravdu v zuboženém stavu a teďka je jako nová. Teď se konalo slavnostní otevření, patronem byl pan režisér Jiří Strach a já We Love Šumava strašně chválím a držím palce. Pokud můžete, tak jim něco přispějte, protože tyhle kluci obnovují Šumavu, to znamená, že sází nové stromy a ještě k tomu takhle krásně renovují kapličky. Kluci, děkujeme. Za chvilku Ricky Epovery, Chinaski a taky Gumbay Dance Band a Safn of Jamaica na vlnách Rádia Blaník.

0: Jamajské slunce, o něm zpívali Gumbay Dance Band na vlnách Rádia Blaník. A my se teď přesuneme ještě trošičku jinam. Nikoli do Indie přesně, ale na Sumatru, protože tam odsud je tygr sumaterský. A toho teď mají úplně nově v Brně, v tamní zoologické zahradě. Dorazil v sobotu ze zahrady v německém Krefeldu. A kdy ho návštěvníci poprvé uvidí, to nám poví mluvčí zahrady Jan Bedřich.
1: Cestu zvládl velmi dobře a také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi a jeho chování. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci. Do venkovní expozice se podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený.
0: Tak, já ještě dodám, že bez tygra sumaterského byla brněnská zoo od loňského prosince, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici Satu. Tak držíme palce, ať si nový samec co nejdřív zvykne, ať ho návštěvníci vidí, ať prospívá, a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Žentoura Proklínám a taky Turbo a Hráč na vlnách Blaníku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Enrique Iglesias zpívá na vlnách Rádia Blaník a je to na dlouhou dobu poslední anglicky zpívaná píseň tady u nás na Blaníku, protože je před námi Česká hodinka. A s ní dorazí Žlutý pes.
1: Vzpomínáš, už je to jinak.
0: I Petr Nová.
2: Povídej, jestli se ti po mně zdí.
0: A taky Václav Neckář.
2: Zmysla s ním nevadí, přijde jiná.
0: Václave, já jsem tady včera nebyl, všechno nejlepší k svátku, takhle dodatečně. Teď nás čeká Česká hodinka na vlnách Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne.
3: Rádio Blaník. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: počasí. Rádio
1: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Odpoledne nám bude svítit sluníčko a teploty vyšplhají k 25 stupňům. Zítra pak čekejte opět jasno nebo skoro jasno a v odpoledních maximech naměříme 21 až 24. Krásný bude celý týden. Teď už jsou tu informace z dopravy.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Dálnice D11 je za sjezdem na Poděbrady ve směru na Prahu stále zavřená kvůli vážné dopravní nehodě dvou kamionů na 39. kilometru. Poslední volný sjezd je na 50. kilometru exitem do Pšice. Pozor dejte na Příbramsku v Březnici v Bubovické ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu, zasahují tam záchranné složky, provoz je omezený, postojíte v koloně. Na Praze východ v Kamenici v Ringhoferově ulici se srazilo osobní auto s dodávkou, i tady je provoz omezený. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Česko se připravuje na podzimní volby. Kašny už se chystají na zimu. Na slovenské škole zaútočil osmák na spolužačku. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Komunální a senátní volby se kvapem blíží. Proběhnou už příští týden. Do volební místnosti je nutné si vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
4: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít taky hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici ale budou i uvnitř volební místnosti. Republiku opět rozdělily teploty. Zatímco třeba ve Frýdlantu bylo kolem 5. ráno okolo 16 stupňů, v mrazových kotlinách klesla rtuť hluboko pod nulu. Na šumavské Kvildě naměřili méně než minus 6. Teplotní rozdíl tak podle meteorologů přesahoval 20 stupňů. A zejména na jihu Čech se objevovaly i přízemní mrazíky. Města začínají chystat kašny na zimu. Například České Budějovice začaly s čištěním Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. A údržbáři mají co dělat. Letošní horko totiž způsobilo větší znečištění než obvykle a kašna je plná hřas a mechů. Před zimou pak radnice plánuje vyměnit taky dlažbu v okolí. Žák 8. třídy základní školy na severu Slovenska zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Jedna zraněním podlehla a dívka je v kritickém stavu v nemocnici. Motivem útoku mohl být podle slovenských médií zákaz ministrovat kvůli špatnému prospěchu. Na místo se sjíždějí slovenští ministři. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky a Pepa.
6: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
6: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, tak já vám přeju dobrou chuť. Budu vám servírovat pouze a jen české písničky a pozor, tato hodina bude speciální nejenom proto, že to bude česká hodinka, ale taky proto, že se dozvíme, kdo vyhraje 100 000 korun na ruku od nás, od Blaníku a Centropolu. Přátelé, samolepky, jde o ty samolepky. Naši kontroloři krajánkové jezdili a jeden z těch, které kontrolovali, tak bude o 100 000 bohatší. Tak poslouchejte Blaník, v této hodině se to dozvíte a bude to velkolepé, já vám to slibuju. Hana Zagorová, maluj zase obrázky, takhle hezky začneme. Tak jdeme na to, krásné poledne.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Michal David, Decibely lásky, posloucháte Rádio Blaník. Kdo pak to má dneska svátek? Víte to? No jasně, Michal, takže i Michal David. Já už jsem dneska mluvil o tom, jak se mění různě jména umělců, takže Michal David původně nebyl Michal, ale teď už je, a tak Michale všechno nejlepší. A není v tom sám, dneska by svátek oslavil taky člověk, který na Blaníku zpíval jako první. Michal Tučný. A řeknu vám teda, v té naší hudební branži, v tom našem rybníčku, tam je Michalů. Tenhle Michal má svátek taky dneska. Michal Hrůza, taky Michal Šindelář slaví. A co Michal Penk? Michale, taky všechno nejlepší. A můj oblíbený Michal. Až si pro mě přijdou. Já vždycky zpívám, až si pro mě přijdou, budu v práci. A víte, kdo má dneska svátek? I narozeniny naraz. Dokonce 58. Michal Dlouhý. Taky byl mým parťákem. Byl mým parťákem na apríla. Trošku mě vypek, protože předstíral, že na to zapomněl, nakonec přišel. Michala mám moc rád. A když tady byl, tak jsem se optal, jakou on má rád vlastně muziku. A on odpověděl tohle.
1: Miluju každou muziku jako Rádio Blaník.
0: To je hlas, co? Tak Míšo, všechno nejlepší. A já doufám, že když každou muziku, tak Petr Novák udělá radost. A vám všem, kteří posloucháte, jste taky Michal, tak taky. Všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. S Blaníkem.

0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

tam stál rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Žlutý pes a sametová, je tady krásná sametová.
1: Je a žlutý pes, no, koukám na něj, čau.
0: Je takové dlouhé, ahoj, tady je takové dlouhé solo, já jsem si říkal, že bychom mohli takhle do něj vstoupit, co ty na to?
1: Aha.
0: No, a povídat si chvilku.
1: Jo, takhle, jakože podkres, ano.
0: Já jsem ti chtěl říct, nebo chtěl jsem se tě zeptat, co bys dělala, kdyby si věděla, že máš šanci vyhrát 100 000 korun a ještě navíc by si věděla, protože posloucháš Rádio Blaník, že se tak stane v úterý 29. září popolední. Co bys dělala v tuhle chvíli?
1: No, co bych dělala, že jo? Seděla bych, telefon před sebou, pořád bych kontrolovala, jestli signál, všecko v pořádku, že jo, nikdo by mě nesměl obtěžovat, no, otravovat, třeba kdybych byla v práci, že jo, to já bych zastavila i výrobu.
0: No to já taky, ježišmarja. Teď jak bych nás slyšel, tak bych řekl, stop! Všeho nechte, všichni mlčte.
1: Všechno sem!
0: Tak.
1: A když bych prohrála, tak bych řekla všechno ven.
0: A teď bych koukal, jak volá to číslo, bylo by jakový divný, ať by volalo, já nevím, 800 109 109, nebo nějaký takovýhle číslo.
1: Ano, ano, divný.
0: Bych si říkal, mám to zvednout, není to nějaký podvodník? No ale teďka ta Iva s tím Pepou, oni říkali, že budou volat, tak já to zvednu.
1: No ne, no to musíte, zvedejte všechno.
0: Přátelé, za chvilku je to tady, jsme vám chtěli říct.
1: Ano.
0: Budeme vědět, kdo vyhrál těch 100 000.
1: Ale já to tak přeju, já ale taky. Já závidím teda. Já to přiznám, já závidím, já jsem závistivá asi. No, takhle, ale je to taková ta závist jako přející. Víš, co děláš za obličej?
0: Přátelé, mějte u sebe ten telefon.

naší ulici. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chci. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Jiří Strach, Barbora Seidlová, nám se stalo něco překrásného. No, nám tady na Blaníku se pořád děje něco překrásného, ale teď se něco překrásného stane jednomu z našich posluchačů. Jestli to bude posluchač nebo posluchačka, to je zatím ve hvězdách.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A když jsme u těch hvězd, tak pořád je tady ještě Iva Lecká. Ahoj Ivi.
2: Já tě zdravím, krásný dobrý den.
0: Krásný dobrý den. A taky je tady muž velkého hlasu a velké pozice, je to ředitel, pan ředitel, náš programový, Daniel Rumpík. Ahoj Dane.
3: Velké postavy taky. Ahoj, ahoj Pepo, ahoj Ivo, ahoj všichni Blaníci.
0: Tak, přátelé, nás čeká to, na co všichni určitě čekáte. My budeme volat jednomu z vás, který je set sakramensky blízko. Já nechci říct ještě nejblíž, protože kdo ví, jak to nakonec celé bude, že jo? Ale je možné, že bude o něco bohatší. Iva už říkala, že mu to závidí.
2: Ale přeju.
0: No počkej, závidí, ale přeju, no to neexistuje.
2: Jak neexistuje, v mém světě to existuje. Já to sice závidím, ale přeju to taky. Dobře, zároveň. No.
0: Ale Dan ten to jenom přeje.
3: Já razím ano, přej a bude ti přáno. No, dobře, to už říkal můj tatínek, dědeček, všichni. Takže já přeju.
0: Ano, a já vytáčím. Ani Eva by to měla být, tak pomalu jdeme na to.
4: Prosím?
0: Dobrý den, tady Rádio Blaník. Vy jste Eva?
4: Ano.
0: Evo, jak se máte dneska?
4: Ale jo, no, mám.
0: Máte se dobře, jo. U vás byli naši kontroloři, že jo?
4: Jo, ano.
0: Jo, takže vy máte pořád nalepenou určitě tu samolepku, že jo?
4: Ano.
0: A tušíte, Evo, proč bych vám tak mohl volat takhle při úterku?
4: No to nevím.
0: Nevíte? Já vám trochu napovím, jo. Je tady se mnou Iva Lecká. Ivo, ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
4: Ahoj.
0: A ještě řekneme ahoj tady našemu Danovi, to je náš programový ředitel. Ahoj, Dane.
3: Ahoj, ahoj. Dobrý den, Ivo.
4: Ahoj.
0: Evo, prosím Evo. Vás, tak už tušíte, proč vám voláme?
4: No, vím, že jsem zapojená do té soutěže.
0: Víte o kolik?
4: Ano, 7000.
0: No, 7000 už jste vyhrála.
2: To ještě přidejte trošku.
0: To už jste vyhrála, ale vy můžete vyhrát 100 000.
4: Aha, no to...
0: To vám trochu ušlo, že jo? To vypadá.
4: No, neušlo, ale pochybovala jsem, že bych se trefila.
0: No, pamatujete si, kolik jste tipla?
4: Můžeš, že jsem to zapomněla.
0: Jste to zapomněla.
2: My vám to připomeneme, Dané.
3: Tak můžu.
0: Danečku, ty nám řekni,
3: no,
0: prosím
3: ano,
0: tě,
3: ano, ano, ano.
0: Kolik těch samolepek my jsme dostali mezi lidi?
3: My jsme mezi lidi dostali postupně na našich letních koncertech na Konopišti. Ono to je skoro 20 000. 20 000. Ještě tam máme i nějaké jako stažené samolepky a když jsme to všechno spočítali, tak to dělá 19 788 samolepek.
0: To je pořádné číslo.
3: Na prázdniny dobrý, na léto
2: ano,
3: dobrý.
2: Ano, to je velké číslo. No a počkejte, aby jsme to nezamluvili.
0: No.
2: Jo.
4: A já jsem typla kolik, já jsem to fakt zapomněla.
2: A pozor, Eva se ozvala.
0: Eva totiž něco tuší.
2: Eva tuší. Eva tuší, že řekla nějaké číslo a že se možná i trefila, ne?
4: No, sice o tom dost pochybuju, ale bylo by to dobrý.
0: Bylo by to dobrý, no. Ne, víte co, Evo, my takhle voláme všem, kteří typovali. Yeah. Jo. Bude to celý den takhle s lidmi, kteří typli a netrefili se.
2: On umí být i vtipnej ten Pepa.
3: Evo, nepokládejte.
0: Po vás budeme volat ještě Karlovi, potom Hance, Iveť. Evičko, já vám musím říct jednu věc. Vy jste v tuhletu chvíli svým typem 15 000 samolepek vyhrála 100 000 korun. Evo?
2: No ano, no,
3: no
2: tak
3: jako
2: Evo.
3: Fakt?
2: Jako opravdu, a jestli to nechcete, my si to necháme.

0: Tu samolepku.
1: Zkus to.
0: Nalepím to do celého baráku.
1: Nalep do každého patra.
0: Ale to ušetříme.
2: No, ale ne? Pozor, přátelé, no. Jako můžu ještě něco? No. Ono hodně těch samolepek ještě máme a možná něco vymyslíme.
0: Jo, nejenom pozor, letos, pozor.
2: Ale ono se to rychle přehoupne do roku 2027. Já teda nechci jako slibovat, ale možná něco vymyslíme i v příštím roce.
0: A tak my tady vždycky něco pro posluchače máme, že jo? Takže se těšte.
2: Tak tak.
3: No co mi říká, že máme ještě nějaký peníze, tak se mějte krásně.
2: Tak tak.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

Marie Rotrová na Blaníku. No a my, přátelé, za chviličku odstartujeme odpolední vysílání. 13. hodina za 6 minut odbije a pak si dáme kabát.

0: A dáme si i holky, co vy na to? Baby, ty jsi vážně, sem začni. Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině. Tak zůstaňte naladěni, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni. Při uklidnění větru spadnou na 5 a ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítra nás ale čeká nadále slunečno a teplo. V odpoledních maximech naměříme 21 až 24.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
2: D11 před Prahou je stále zavřená. Podrobnosti má Zuzka z dopravního centra ŽSD.
4: Dálnice D11 ve směru do Prahy je stále uzavřena na 39. kilometru z důvodu došetřování dopravní nehody. Policie provádí odklon dopravy exitem 42. Na objízdných trasách se tvoří kolony a řidiči zde musí počítat s větším zdržením. Se zdržením okolo 20 minut také počítejte při příjezdu do Prahy na Pražský okruh od dálnice D7. U letiště budete popojíždět okolo 20 minut.
2: Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
2: Během podzimu lidé častěji vyráží do exotiky. Hokejistky čeká další zastávka Euro Hockey Tour. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Do Česka dorazí silný vítr. Pořádně foukat bude především v severních pohraničních horách, kde se očekávají silné nárazy větru. Meteorologové proto vydali výstrahu. Platí pro Frýdlansko až do čtvrtečního poledne. Lidé by při pobytu venku měli být opatrní a případně omezit tury v hřebenových partiích. Návykové látky jsou mladistvím stále snadno dostupné. Ukázaly to kontroly, které během léta provedla Česká obchodní inspekce. Inspektoři jich od poloviny června do poloviny září provedli 355 a u více než poloviny z nich zjistili pochybení. Nejčastěji při podávání alkoholu mladistvím. Roste zájem o dovolenou v exotice, zejména během podzimních a zimních měsíců. Populární destinace ale začaly zpřísňovat vstupní podmínky. Co a kde se změnilo, ví ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
6: Od letošního 15. září Thajsko zkrátilo bezvízový pobyt českých turistů z původních 60 na 30 dní. Cestující musí před příjezdem také vyplnit elektronickou příjezdovou kartu. Maledivy od 1. října rozšiřují 17% zdanění turistických služeb také na některé služby prodávané zahraničními cestovními kancelářemi a platformami.
2: A třeba Vietnam v dubnu spustil pilotní systém elektronické předpříletové registrace zahraničních cestujících. České hokejistky čeká druhý přípravný turnaj před listopadovým světovým šampionátem. Svěřenkyně amerického trenéra Idalského se od zítra představí ve finském Lahti, kde je na programu další zastávka seriálu Euro Hockey Tour. Češky postupně vyzvou Finky, Švédky a Švýcarky. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Iva.
1: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
0: No ani nevíte jak. Přátelé, krásný dobrý den po prodlouženém víkendu. Užili jste si ho? Já jsem to pojala úklidově, takže jsem vorvaná jak papírová dvacka. A sem si přišla odpočinout. Za chviličku se podíváme do Plzně, kde začíná stavba nového mostu. Přidáme podrobnosti. Startujeme odpolední vysílání na Blaníku. Bylo 13 hodin.

0: Atentát a Krištof na Blaníku. 11 minut po 13. My teď míříme do Plzně. V tamních Malesicích totiž začíná stavba samoobslužného gondolového mostu přes řeku Mži. Zhruba 40 metrů dlouhá konstrukce propojí cyklostezky z Plzně směrem na západ, na město Touškov a Deněves. Podrobnosti dodá náměstek primátora pro dopravu a starosta městského obvodu Malesic Aleš Tolar.
1: To řešení je zároveň i atrakce pro výletníky, že se vlastní silou dostanou z jednoho břehu řeky Mže na druhý. Je to nějakých 40 metrů dlouhá konstrukce, betonový nosník, na kterým je zavěšen koš, do něj vstoupí maximálně dvě osoby a dvě kola a vlastní silou pomocí pedálů se dostanou z jednoho břehu na druhý.
0: Vlastní silou. Já ještě doplním, že hotovo má být příští rok v červnu. Tak držíme palce, ať to jde hladce. A teď už zase zpátky k písničkám. What is

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: To byly Snap na Blaníku, za 7 minut bude 1:30. Přátelé, v New Yorku prodávají chleba za 1300 korun v přepočtu a lidé jim v té pekárně můžou utrhnout ruce. Pro upřesnění, jde o kváskový chleba. Nutno dodat, že ten chleba váží 1,5 kg, takže poměrně velký. Běžně v Americe kváskový chleb stojí kolem 300 korun, u nás tak jako 100 až 150. Dali byste za chleba takovou sumu? Domácí pečení chleba se v poslední době hodně vrací. Mimochodem, jak jste na tom vy? Pečete si svoje pečivo, anebo si ho pravidelně kupujete? Třeba tady u nás v naší redakci holky pečou kváskový chleba. A přátelé, to je nebe v hubě. Jsou to prostě holky šikovný. Za chviličku další porce písniček, dáme si Mekyho Žbirku, anebo skupinu Holky.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Ano, už zítra přivítám dalšího parťáka. No, tentokrát parťačku. Po dlouhé době to bude dáma. A bude to velká dáma české pop music. Lenka Filipová mladší, kterou všichni znáte jako Leny. Leny má novou desku, tak o ní si budeme povídat a těch témat bude určitě hromada. Já věřím, že bude sranda. Lenka je totiž veselá kopa. Tak leďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.

0: Jason Donovan na Blaníku. Přátelé, teď pro vás máme jednu velkou hru a výzvu pro základní a mateřské školy po celé zemi. Vaším úkolem je vytvořit video, nahrát, jak zpíváte písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv jinou vaší oblíbenou písničku. A pokud si k ní připravíte i nějakou choreografii, šance na výhru je samozřejmě mnohem vyšší. Video potom pošlete na e-mailovou adresu bob@lidl.cz. Ano, jde o hru s Lidlem a Bobem a Bobkem. No a co je, přátelé, ve hře? Vyhrát můžete ranní rozcvičku s Karol a Bobem a Bobkem, společné hry a soutěže, workshop o zdravém jídle a životním stylu a navíc i zdravou a chutnou svačinku pro všechny. Tak točte, posílejte a třeba Karol a ti dva ušáci přijedou právě za vámi. Do vaší školy nebo do vaší školky. Šance je přitom poměrně velká, výherců bude totiž celkem 14. Jo, a nahrávky posílejte do konce října a uveďte také nějaké informace o vaší třídě, kolik vás je, odkud jste a kdo je váš třídní učitel, učitelka nebo vychovatelka. Tak držím palce a ještě jednou opakuji, video s písničkou posílejte na e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz.
1: Po děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás

se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Marek Ztracený a minulost. Ano, minulost je i 13. hodina, protože 14. se nám blíží, za 7 minut odbije a za chviličku tady bude Michal Tučný. A prodavač, muchrem, věděli jste, že by Michal Tučný byl prodavač, kdyby nespíval? Turbo a Láska z pasáží. A taky Helena Vondráčková, Lásko má já stůňu. Hezky česky na vlnách Blaníku i po 14. hodině. Zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky. Radio Blaník.
1: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Blaník, počasí. Radio
1: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra nad ránem se velmi výjimečně mohou vyskytnout slabší mlhy, přes den pak ale bude jasno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 21 až 24 stupňů. Podobně bude až do soboty. Jdeme na silnice.
0: Radio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici D1 na 23. kilometru směrem do Brna, kde se srazila dvě auta v omezení a dálnice je zavřená, kolona tam rychle narůstá. Pevné nervy budete potřebovat také na pražském letišti, kde pokračuje přestavba křižovatky Aviatická. Tento týden začala další etapa, která přinese změny pro řidiče přijíždějící od Kladna a Slaného. Jak se mění doprava, ví mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
3: Otevřeme sjezd na letiště ve směru od Kladna a Slaného a ve směru z centra převedeme provoz na sjezd původní. Po Aviatické zůstane zachován provoz v režimu 2+2 jízdní pruhy.
1: Přestavba křižovatky za skoro 900 milionů má skončit září 2027.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: S volbami proběhne rekordních 19 referend o Větrnicí. Policie se připravuje na ilegální sjezd tuningových aut. Prezident Pavel bude jednat s rumunským protějškem. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Součástí říjnových voleb budou v řadě obcí opět i referenda. A těch, která se budou týkat větrných elektráren, bude rekordní počet. Podrobnosti má naše reportérka Sára Dvořáková.
3: Pěkné odpoledne. Při volbách proběhne rekordních 19 referend o větrných elektrárnách. Rozhodovat se bude až o 81 nových turbínách. To by znamenalo více než zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku a elektřinu pro zhruba 400 000 domácností. Největší počet referend se uskuteční ve Středočeském kraji, kde se bude hlasovat hned v 5 obcích. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
2: Sáro, děkujeme a já doplním, že volby proběhnou 9. a 10. října. V Praze a v Brně má 2. a 3. října proběhnout nelegální sjezd až tisíců tuningových aut. Policisté to zjistili zejména ze sociálních sítí. Kvůli srazu speciálně upravených aut tak připravují rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne prakticky celé republiky. Řidič traktoru, který o víkendu na Přerovsku převrátil vlečku s lidmi, byl pod vlivem alkoholu. Nadýchal přes 1,5 promile. Při nehodě se zranilo 11 ze 13 lidí, kteří byli na přívěsu. Policie incident vyšetřuje pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky a obecného ohrožení z nedbalosti. Viníkovi hrozí až 5leté vězení. Prezident Pavel přijme na Hradě rumunskou hlavu státu Dana. Státníci se sejdou zítra. Jednat budou o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, obchodní a obranné spolupráci, ale taky o českých krajanech v rumunském Banátu. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
1: na Rádiu Blaník.
4: Ano, pokračujeme dál a za chviličku navštívíme mandlárnu. Na tenhle výlet nás vezme Vlasta Suk, který dnes coby krajánek vyrazil na krásnou Jižní Moravu. Volilo se taky nejhezčí morče, řeknu vám, jak to dopadlo, a vezmeme vás i na festival vína do Krumlova. Za půl minuty bude 14 hodin. Startuje nám další odpolední hodinka.

0: to bylo Turbo a Láska z pasáží na Blaníku a máme 10 minut po 14.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: A jedeme za vámi. Na cestě je dneska Vlasta Suk a vyrazil na Jižní Moravu. Vlastíku, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, dobré odpoledne, tak já tě zdravím z Jižní Moravy, jsem v Hustopečích a navštívil jsem zdejší mandlárnu. Mám tu majitelku mandlárny, paní Kateřinu Kopovou, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pro posluchače, kteří netuší, třeba nás poslouchají na druhé straně republiky, proč mandlárna, proč v Hustopečích?
3: No tak mandlárna, někdo si občas myslel, že mandlujeme prádlo, tak opravdu ne. U nás se všechno točí kolem mandlí a ta historie pěstování mandloní je tady ne nějak úplně hluboká tradice, ale je zajímavá právě proto, že mandloň běžně ve střední Evropě neroste. Za doby Československa byl v Hustopečích vysazený sad, který čítal v té době největší éry a slávy téměř 50 tisíc stromů. A musím říct, že jako Československo jsme tenkrát se tvrdí, že jsme byli soběstační, ty mandle šly do Zory Olomouc, do čokoláda, do cukrovinek. Jak to bylo, nebylo ze soběstačností, těžko říct, naši soudruzi zhruba v 70. letech naznali, že pěstování mandlí není ekonomicky efektivní, zajímavé, mandloně se vykáceli nahraděny meruňkama a zůstal tady jenom takový zbytek, takové torzo mandloní. Je to nazpět nějakých 20 let, co město Hustopeče dva mandloňové sady obnovilo a vlastně od té doby staví město Hustopeče atraktivitu a zajímavost právě na mandloních.
2: Jak ta mandlárna vlastně funguje? Co tam posluchači uvidí?
3: Tak mandlárna znamená mandle všemi smysly v různém provedení, tekutém, tuhém, prostě mandle. Především a naší vlajkovou lodí je likér typický pro Hustopeče a to je naše mandlovka. No a mandle můžete dát do čeho chcete, to znamená, že v mandlárně najdete opravdu produkty, které ty mandle v sobě mají v jakémkoliv stavu. Musím říct, že mandlárna je takový love brand, který je úzce spojený právě s mandloňovými sady a to se mi na tom líbí, že jde ruku v ruce s městem Hustopeče s mandloňovými sady a snažíme se nejenom jakoby lidem dát to potěšení, co se gurmánství týče, ale snažíme se i ty sady nějakým způsobem obnovovat, starat se o ně a vlastně dělat takovou výjimečnou záležitost mandlovou návštěvníkům Jižní Moravy.
2: Kdy mohou posluchači do mandlárny vyrazit?
3: Do mandlárny mohou vyrazit téměř 350 dní v roce, máme otevřeno, řekla bych snad pořád, a mohou vyrazit nejenom na kopec do mandloňového sadu, kde mají občerstvení v podobě mandlového stánku, ale mandlárnu naleznete dneska už i v Brně nebo v Praze.
2: Skvěle, takže velké lákadlo. Tento víkend se tady uskuteční něco výjimečného.
3: Je to první ročník mandlobraní, je to akce, na kterou se moc těšíme a lidé chodí do sadu většinou, když mandloně kvetou. My je chceme pozvat i na podzim, protože si myslíme, že taková podzimní akce pro rodiny s dětma tady určitě v tomto směru chybí a myslím si, že to bude zajímavost opravdu pro každého.
2: No, podrobnosti o téhle akci rozebereme po 17. hodině. Tak se s vámi budu těšit zase naschledanou a naslyšenou.
3: Napodobně, díky.
0: My děkujeme za informace a na další se tedy, jak zaznělo, těšíme po 17. hodině v našem vysílání.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: A teď už další písničky. Teď Glenn Hansard, který nás nedávno bohužel opustil a v zápětí Helena Vondráčková.

0: Right Side Fat na Blaníku, krásné odpoledne vám přeju. Svítí sluníčko, takové hezké babí léto máme, co vy na to? My se teď podíváme na Nový Zéland. Stovky morčat soutěžili v sobotu na novozélandské celostátní výstavě o titul nejlepšího morčete. O vítězi rozhodoval, pozor, český rozhodčí, jo? A taky jeho anglická kolegyně. No, upravená a načesaná morčata si přišli prohlédnout stovky fanoušků. Někteří majitelé připravovali své mazlíčky prý celé měsíce. Dávali jim speciální stravu a péčí o morčata trávili někdy i několik hodin denně, aby byla v co nejlepší formě. Já si tak jako představuju, co s těma dělali, jo. My jsme jaký měli morčata, jo, takže něco o tom vím, že jo. Třeba tady píšou, že je koupou a fénují, což prý zabere 2 hodiny. Jako můžete mi říct, proč někdo fénuje morče? Teď to je strašný, ne, my jako lidský druh opravdu, my na této planetě fakt nemáme žádné místo. Pardon, omlouvám se, ale mám pocit, že my jsme opravdu už zešíleli. Za chviličku si dáme dobrou zprávu a z hudby Dana Landu a taky Lucku Bílou.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: V dnešním Dobrém ránu jsme oslavili Světový den srdce.
3: U té příležitosti jsme se nechali změřit a zjistili jsme, že jsme vlastně v pohodě.
2: Udělejte to taky. No a zítra už tady bude středa.
3: To znamená, že se nám láme týden a míříme směrem k dalšímu víkendu.
2: Ten tady bude dřív než ten minulý, už se těšíme, ale ještě předtím se na vás těšíme v Dobrém ránu na Blaníku už v 6. Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.

0: Tak to byla obyčejná holka a Lucie Bílá. A teď dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A dnešní dobrou zprávu pro vás má opět Sára Dvořáková, která se nám vrátila. Ahoj.
2: Ahoj, ráda tě vidím napodobně. A všechny tady v rádiu.
0: Tak povídej.
2: Jdem na to. Milovníci kvalitního vína, nastražte uši. V pátek totiž Český Krumlov zahájí už 14. ročník festivalu vína, který propojí mimo jiné gastronomii, hudbu, okulahodivá místa, zajímavé osobnosti a také 25 zážitkových programů. Pokračuje mluvčí radnice Petra Nestávalová.
3: Tradičním bodem programu potom bude 11. listopadu příjezd svatého Martina na náměstí Svornosti a otevření prvních mladých vín. Festival pak v 21. listopadu vyvrcholí zámeckou slavností vína, která nabídne kolem 300 sorků tuzemských i zahraničních vín.
2: Degustace bude probíhat formou placených vzorků u jednotlivých vinařských stánků a od 20 hodin atmosféru zámecké jízdárny doplní českokrumlovská kapela Chlapy v sobě. Tato slavnost je určena jak zkušeným milovníkům vína, tak těm, kteří svět vína teprve objevují. Ještě jednou připomenu, že celý festival tedy trvá od 2. října do 21. listopadu a podrobný program najdete na festivalvina.cz.
0: No paráda, bylo řečeno úplně všechno, takže pro vás, kteří, jak to tam zaznělo, teprve začínáte, anebo pro vás, kteří už jste zkušení, informace tedy předány, v pátek startuje festival vína v Českém Krumlově. Sáro, moc děkujeme.
2: Taky děkuju, těším se zítra, ahoj.
0: My taky, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Posloucháte Rádio Blaník a tohle byl Michal David. No a my za chviličku odstartujeme další odpolední hodinku, ale ta současná musí být zakončena. Dáme si počasí, dopravu a další zprávy a potom Miraj. Když nemůžeš, jak jistě víte, to je píseň do všech porodnic. Taky to budou vohnouti. Svaz českých bohémů. A nebo inženýrská. Za 7 minut 15 hodin. Za chvilku jsme zpátky. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: počasí. Rádio
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni při uklidnění větru kolem 5 a ojediněle se vyskytnou i přízemní mrazíky. Zítra nad ránem výjimečně mlhy, jinak přes den čekejte polojasno až jasno a 21 až 24. Jdeme na silnice.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Příjezd do Prahy od Hradce stále vázne. Podrobnosti zná Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Dálnice D11 je stále uzavřena na 39. kilometru. Důvodem je dopravní nehoda nákladního vozidla. Policie provádí odklon dopravy exitem 42. Na objízdných trasách se tvoří kolony. 20 minut budete popojíždět při příjezdu na pražský okruh od dálnice D7 u letiště Ruzyně.
1: S omezením provozu a se zdržením v kratší koloně počítejte také na výjezdu z Kladna na Velkou Dobrou, kde bourala dvě auta.
0: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Platy policistů a hasičů vzrostou. Do Havířova míří stádo praturů. Klíčníci uložili korunovační klenoty zpátky do komory. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Policisté, hasiči, celníci a příslušníci vězenské služby dostanou přidáno. Platy jim v příštích 3 letech stoupnou každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Po jednání s odbory to uvedl ministr vnitra Metnar. Jeho rezort chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 tisíc. Úřady letos evidují 31 podezření na zdravotní potíže z kojeneckého mléka. Potvrzené jsou 4 případy. Ve sněmovně to uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu. Problémy jsou ale v koordinaci a komunikaci. Výrobci informovali o stahování prvních šarží výživy loni v prosinci. České úřady ale veřejnost varovaly o měsíce později. Přírodní památce Mokřad u rondelu v Havířově by se už v příštím roce mohlo prohánět stádo praturů a exmorských koní. Zvířata by pomáhala s přirozenou péčí o krajinu. Pokračuje vedoucí územního rozvoje Lucie Skulová.
5: Potřebujeme danou lokalitu udržovat proto, abychom zachovali její biodiverzitu, zejména pro obojživelníky, kteří jsou tam chráněným druhem, a do budoucna v podstatě vytvořit přírodní řešení, které tu údržbu bude provádět v podstatě úplně samo.
4: Domov by tu měli najít 3 pratuři a 3 koně. Jejich počet byl stanoven tak, aby jim území stačilo k obživě po celý rok. Korunovační klenoty jsou zpátky v korunní komoře ve svatovícké katedrále. Zpátky je tam uložilo 7 klíčníků. Během výstavy si klenoty ve Vladislavském sále na Pražském hradě prohlédlo více než 36,5 tisíce lidí. Tolik zprávy a za mikrofonem je zase Iva.
0: Iva Lipská
2: na rádiu Blaník.
6: Krásné odpoledne, pokračujeme dál. Pořad Na cestách nás tento týden zve na putování za probuzenými kostely. Dneska se vypravíme do Staré Vody. A také se půjdeme podívat na zbrusu nové muzeum železnice. No a pozor, svět zná novou rekordmanku ve skládání Rubikovy kostky. I k tomu si něco řekneme. Tak jdeme na to, startujeme s Miraj. Krásné odpoledne.
7: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Na Blaníku Mike Oldfield, 9 minut po 15. hodině. Já vám přeju pohodové odpoledne. Vyrazíme na cestu, počasí je ideální a Mirek Táborský je připraven.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Jak jsem minule slíbil, vracím se dnes na okraj vojenského újezdu Libavá, kde můžete navštívit někdejší významné poutní místo Stará voda. Kdysi sem putovali věřící nejen z okolních krajů, ale i z odlehlejších částí Habsburské monarchie. Rostoucí význam Staré vody nakonec vedl ke stavbě reprezentativního chrámu. Na místě starších sakrálních staveb proto vyrostl barokní kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny. Poslední velká pouť zde proběhla už se svolením armády v roce 1950. Tehdy byla ještě vystavena i soška svaté Anny Starovodské, jejíž osud zůstává od té doby neznámý. A taky v roce 2013 musela nahradit soška nová. V 50. letech byl úděl obce Stará voda spečetěn. Stala se součástí nově vzniklého vojenského prostoru Libavá a její obyvatelé museli odejít. Zatímco samotná vesnice postupně mizela, kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny zůstal stát jako osamělá vzpomínka na někdejší slávu. Následující desetiletí ovšem znamenala pro kostel těžkou zkoušku. V letech 1949 až 68 využívala prostor Československá lidová armáda a po srpnových událostech v roce 1968 vojenský prostor Libavá, včetně Staré vody, obsadila sovětská armáda, která zde setrvala až do roku 1990. Již od počátku 70. let se sice ozývali jednotlivci, kteří upozorňovali na zhoršující se stav památky a snažili se zabránit jejímu dalšímu chátrání, tehdejší poměry však rozsáhlejší obnově nepřáli. Naděje přišla až po listopadu 1989, respektive po odchodu vojáků. Do Staré vody se začali vracet církevní představitelé, bývalí rodáci a skauti. Dostala se do hledáčku památkářů a dnes se tu scházejí především členové spolku Poutní místo Stará voda u Libavé. Díky jejich úsilí se začal psát příběh, který můžeme bez nadsázky označit za jeden z nejpozoruhodnějších příkladů záchrany sakrální památky v naší republice. No a mě to nedá, takže se příště do Staré vody ještě vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

Soul Asylum na Blaníku. Krásné odpoledne vám všem. Podíváme se na skládání Rubikovy kostky. Možná ji máte doma, možná máte sami svůj osobní rekord. Ovšem, skládání téhle kostky má překvapivou novou vládkyni celosvětovou. Jde teprve o šestiletou dívenku Lien Yin z čínského města Chengdu. V průběhu září, pozor, poslouchejte dobře, hned dvakrát překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit hluboko pod 4,5 sekundy. To je strašný. Při prvním pokusu dosáhla průměru 4,52 a při druhém dokonce 4,27 sekundy. Tím pádem se tedy stala i první ženou, která výsledný čas zvládla stlačit pod teda 4,5 sekundy, navíc dost výrazně. Mimochodem, dívenka trénuje 3 hodiny denně a má zažitých zhruba 1300 algoritmů řešení. Tak přátelé, to já, i kdybych trénovala 10 hodin denně, tak ji nesložím. Ovšem, uzel na prstech a nervy v kýblu, to bych měla zaručeně.

0: Secret Service na Blaníku. 15 hodin a 38 minut. Je přesný čas, krásné odpoledne. Teď se podíváme do Jemnice na Třebíčsku. Tam totiž mají nové muzeum železnice. Je sice malé, ale povedlo se. A oslavuje 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Podrobnosti nám teď poví předseda Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil.
1: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. A je tady jednak stůl pana Tichého, pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice, než byla přednostenská služba zde zrušena, a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
0: Já ještě dodám, že nové minimuzeum bude přístupné vždycky, když na nádraží dorazí víkendový výletní vlak nebo vlak vypravovaný při mimořádných příležitostech a nebo po dohodě s jemnickým infocentrem. Tak ať je to co nejčastěji. No a já se loučím, za chvilku už tady bude Jirka Frélich a taky Honza Rýdl. Pokud se chcete na cokoliv zeptat ohledně silnic, dálnic, uzavírek a tak dále, máte možnost SMSky posílejte na 603 118 118. Mějte se, bájo, a zítra ve 13 hodin tady budu. Ahoj!
2: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
3: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
2: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
3: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
2: Na Blaníku pro vás máme navíc vstupenky zdarma. Každý den vždy po pravém poledni. Hvězdy pod hvězdami. Na rádiu Blaník.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.

Písnička We Are The World a projekt, který si říkal USA for Africa na Blaníku při úterku krásné odpoledne. No a poté 16. Honza Riedl a kromě něj taky Sagvan Toffee.

0: A taky Marcela Holanová, písnička Ráno. A nebo skupina Krištof. Budem se rvát, budeme žvát. Protože na Blaníku si dál hrajeme hezky česky, jak jinak. Zprávy, počasí a doprava ještě k tomu. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty se nám zítra budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni a bude krásně svítit sluníčko, jen nad ránem se výjimečně mohou vyskytnout mlhy. Podle meteorologů bude podobně až do soboty. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Omezení vás čeká na dálnici D1 za Prahou. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Půl hodiny se zdržíte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Kolona vozidel po pojíždí od 12. kilometru až do dopravního omezení na mostě Šmejkalka na kilometr 25.
1: Pozor, dejte na dálnici D10 na 42. kilometru ve směru do Turnova, kde bourala dvě auta. Kolona měří přes 2 kilometry. A v Mladé Boleslavi části Michalovice jsou v sobě také dvě osobní. I tady je provoz omezený. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Teď jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Kvůli počasí jdou škody na zelenině do stovek milionů. Vodu v Odoleně vodě řeší taky policie. Na programu je 6. kolo hokejové extraligy. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Extrémní počasí letos českým zelenářům způsobilo škody za zatím 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Na vině jsou jarní mrazy a v létě pak pole zasáhlo krupovití a přívalové srážky. Značné škody pěstitelům napáchalo taky sucho v kombinaci s vedrem. Policie prověřuje kontaminaci vody olovem v oblasti Odolena voda u Prahy. A to pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřování podle policie potrvá nejméně několik týdnů. Zásadní při něm budou odborná vyjádření, analýzy a taky určení zdroje kontaminace. Zanedbaná místa ve městech dostávají nové využití. V České Lípě chce radnice proměnit škvárové hřiště v Havlíčkově ulici v odpočinkový areál pro všechny generace. Co všechno je tam v plánu, ví mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
5: Areál rozdělili architekti do několika zón. Důraz bude při budování parku kladen na kvalitní materiály, mobiliář, zeleň, příjemnou atmosféru a bezpečnost. Připravujeme teď projektovou dokumentaci na vybudování první části areálu, která bude zahrnovat dětské hřiště a kavárnu.
4: Stavební práce by měly odstartovat v příštím roce. Hokejisté Třince budou v 6. kole extraligy hájit neporazitelnost a taky první místo v tabulce. Oceláři za 2 hodiny přivítají na domácím ledě kladenské Rytíře. Doma se představí i Pardubice, které vyzvou České Budějovice. Pražskou Spartu pak čeká druhý zápas ve 2 dnech. Po včerejší prohře si bude chtít spravit chuť v Hradci Králové. Tolik zprávy a připravený je Jirka.
6: Eliško, díky. Jaký hokej máme aktuálně na silnicích, to nám prozradí Honza Rýdl.
0: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
6: Honza Rýdl tedy dnes bude ale po telefonu, nicméně to nebrání vám, abyste nám posílali dotazy na Honzu Rýdla na 603 118 118, kde se těšíme na vaše SMSky. Rádio Blaník. A teď už Sagvan Tofi a písnička Dávej ber, za chvíli i Marcela Holanová na Blaníku hezky česky, za minutu 16. hodina. Krásné úterý.

0: dvě minuty po čtvrt na pět.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl,
1: dopravní expert Rádia Blavy.
0: Každé úterý po 16. hodině tady u nás na Blaníku je s námi Honza Riedl, odpovídá na vaše dotazy, no a někdy nám říká, kde všude se zaseknete v koloně, a dneska se to stalo zřejmě Honzovi Riedlovi, ale dělá, co může, já ho znám velmi dobře, to by si nenechal ujít, aby povídal nám z Rádia Blaník nějaké zajímavosti ze silnic. No ale co se týká minulého týdne, tak nejvíce vás zaujala informace, že každé ráno kolony od Berouna na Pražský okruh budou silničáři řešit. A to tím, že rozšíří silnici směrem z Berouna na Prahu. Podrobnosti nám říkal právě před týdnem Honza Riedl.
3: Přesně tak, na křížení Pražského okruhu a v místě, kde na Pražský okruh se napojuje D5, že jo, od Plzně, od Berouna, od Loděnice, tak tam v tuhle chvíli je drobné dopravní omezení, nebo spíš jenom takový vyznačený. My si tam technicky připravujeme stavbu na příští rok, protože tady ta mimoúrovňovka samozřejmě dlouhodobě nestačí. Jsou tam prakticky denně ráno kolony, protože samozřejmě jenom jeden pruh sjezdu na Pražský okruh je málo. Víme to, už dlouho to víme, proto máme připravený už v tuhle chvíli spuštěný projekt přestavby tady té mimoúrovňové křižovatky, aby jsme ji rozšířili. Stejně tak jako Pražský okruh rozšíříme na 6 pruh. To znamená, my si tam letos uděláme takovou technickou přípravu, teď už tam nějaká drobně technika je, moc to neblokuje, a příští rok se do toho vrháme úplně na plný pecky. To znamená, příští rok, myslím si, že to bude tak na 1,5 stavební sezony, rozšíříme nejenom tady tu mimoúrovňovku na dojezdu D5 na Pražský okruh, ale zároveň i Pražský okruh. Jo?
0: Tak to byly informace, které zazněly dokonce už i minulý týden. Honza Riedl tady má spoustu SMSek od vás, které píšete na 603 118 118 a věřím, že se na ně dostane. Každopádně určitě tady bude skupina Krištof.
4: Budem se rvát, budeme
0: a písnička Zůstaň tu se mnou. Tak zůstaňte s Blaníkem, dál vám budeme hrát hezky česky.

0: Anaka, písnička Údolí včel na Blaníku.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: A Honza Riedl, který někde uvízl, už jsme se ho dočkali po telefonu, ale přeci Honzo, ahoj.
2: Údolí asfaltu. Krásný dobrý den. Dneska mám trošku jako pilnější. Omlouvám se převelice, prošvih jsem první dva vstupy, ale teď se mám k dispozici. Dokonce už tady mám připravený nějaký odpovědi na otázky. Jirko, je to tvoje?
0: Tak jedna otázka tam míří na dálnici D11. Stále je ještě problém po dopolední nehodě dvou kamionů? Ptá se Jiří.
2: Jiří a všichni, kteří jezdíte mezi Hradcem, Pardubicema, eventuálně Prahou a Poděbradama, tak v tuhle chvíli, respektive už od 3 hodin, ta dálnice D11 je v provozu s tím, že jsme odtahli vraky po nehodě. Ta nehoda byla tragická, bylo to ošklivý. Podle mého soudu, jak jsem viděl kamerový záznamy toho nehodového děje, byla to nepozornost při dojezdu do kolony, jeden kamion do druhého zezadu. Strašně mě to mrzí, mluvili jsme o tom mockrát, nebudu se opakovat, moc prosím, dívejte se přes volant, závisí na tom naše životy. Takže D11 už jede, další.
0: Je tady dotaz, který je od Zbyňka z Brna, který píše dotaz na Brno, ulice Ostravská, omezení provozu stále trvá, i když práce skončeny v listopadu.
2: Je to pravda, Zbyňo, tady ten proskok z Brna směrem vlastně na Vyškovskou D1, tak ten by si myslím, že ten by si zasloužil nějakého diplomatičtějšího tiskového mluvčího, než jsem já. Já vám řeknu pravdu, ten most je v dost špatným technickém stavu, dost se tam zhoršila únosnost, která byla propočítaná projektantem a statikem, proto jsme tam provedli to zúžení, který zajistí, že tam vlastně nedojde k tomu rázovému, jednorázovému zatížení, takovýmu, který by eventuálně mohlo znamenat nějaký riziko. Připravujeme rekonstrukci. V tuhle chvíli vím, že je tam nějaký konstruktorský projektantský zádrhel, že to nebude úplně příští týden a tím myslím, že hrozí, že by se to mohlo rozeběhnout třeba až na konci příštího roku nebo něco takového. Prosím o trpělivost, tady skutečně jako za velký hrdiny nejsme.
0: 1/20 Hněvkov, Honzo, nějaký
2: Hněvkov
0: informace?
2: Sedlice, jasně, strašně důležitý, tak to možná nikomu nic neřekne, ale když si představíte silniční důležitý transitní proskok mezi Pískem a Plzní, silnice číslo 20, celý desetiletí to jezdilo přes Hněvkov, přes Sedlice, blbě se tam přicházela silnice ve dne v noci, tam drnčely okna, to se teďka změní, protože ano, je to měsíc a něco, co jsme tuhle stavbu zahájili, skutečně, jak se ptal, ten, kdo se ptal, tak doufal, že už se tam rozeběhly nějaký zemní práce, jasně, běží tam skrývky, běží tam archeo, běží tam vlastně ta, řekněme, zemařina takzvaná, to znamená, že já si myslím, že z jara už tam přijedou první mixy s betonem a začne se to nějak rodit. Je to stavba na 2 roky, to znamená 28, asi v létě si myslím, že už se bude jezdit mimo Hněvkov, mimo Sedlice, dobrá zpráva.
0: Tak, odpověděli jsme dotaz, tady ten byl bez podpisu na silnici 1/20, pak Brno Most jsme chtěli zmínit, Honzo.
2: To je ten most, o kterém jsem mluvil před chviličkou. To, co ale mi teďka tady naskakuje jako aktuální informace, prosím, buďte všichni ostražití, jsou teďka 2 požáry a oba nepříjemný. První je na dálnici D5 mezi Plzní a Prahou ve směru na Praho. Je to 49. kilometr, hoří tam, mám informaci, že náklaďák, předpokládejte, že tam běží teďka zásah hasičů, možná je tam i záchranka, já tam kamerou úplně přesně nevidím, to znamená 49. na Prahu, asi volte, jestli jste tam ještě nedojeli, už preventivně objíznou trasu, nebo volejte naši asistenční infolinku 800 280 281, ty jsou nepoměrně chytřejší než já a vědí. A potom je druhý dramatický místo a to je teďka odpoledne velmi nepříjemný a sice to je na silnici číslo 3 mezi Benešovem a D1 u Mirošovic, to znamená už kousek jenom před nájezdem na D1, je to taky ve směru na D1 a tam je požár dodávky a vzhledem k tomu, že je to silnice první třídy, třeba počítat tím, že zásah hasičů si tam pravděpodobně, myslím si, já tam kameru nemám, ale mám informaci od hasičů a od našich chlapů, který tam mají kousek středisko, tak tam si pravděpodobně ten zásah vyžádá uzavření kompletní silnice, to znamená nejenom toho postiženého na D1, ale směrem na Benešov, Votice, Tábor. Ale myslím si, že ty hasiči bývají tady při těch zásazích velmi, velmi rychlí, to znamená, tam bych možná se úplně nerozlejval do okolí, možná bych počkal na té trojce, ale stejně tak, spíš než já vám poradí 800 280 281, že ty dispečerky moc hezky pozdravuju.
0: Tak Honzo, díky moc za všechny aktuální informace. Za týden v úterý?
2: Určitě budu se strašně těšit a dneska se moc omlouvám, opravdu byl to velmi intenzivní den.
0: Honzo, měj se krásně. ať ti to uteče v práci.
2: Mějte opatrně, krásný den, hezké léto.
0: Meky Žbirka, no vidíte, on je podzim, Honza neví. Meky Žbirka za chvíli a písnička Katka.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo

0: Jiří Schellinger a písnička Jahody mražený. A to dnes je takové teplo, že i ty mražené jahody by roztály celkem rychle. Máme krásné babí léto, hezký podvečer, už za chvíli, za pár minut bude pět. No a my si dáme po té páté hodině Michala Davida a písničku Život je náš.
1: Život je náš, nezbývá čas, na tobě je jen, co s tím udělá.
0: Taky skupinu Činasky a písničku Každý ráno.
1: Každý ráno, když si vzpomenu.
0: A připomeneme si úžasný hlas Ivety Bartošové v písničce Útoč láskou.
2: Útoč láskou,
0: budeme na vás útočit českými písničkami. Ano, na Blaníku dál, hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni, při uklidnění větru kolem 5 a ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítra nad ránem výjimečně mlhy, jinak přes den jasno polojasno a v odpoledních maximech naměříme 21 až 24.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
1: D1 za Prahou je stále zavřená. Podrobnosti má Petra z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.
3: Půl hodiny se zdržíte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Kolona vozidel popojíždí od 12. kilometru až do dopravního omezení na mostě Šmejkalka. A 15 minut se zdržíte na D1 ve směru na Prahu mezi 51. a 41. kilometrem.
1: Na trase Benešov Praha u Senohrab likvidují hasiči požár dodávky a místem aktuálně neprojedete. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
4: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Česko se připravuje na podzimní volby. Škola v újezdu nad Lesy hledá šéfa kuchyně. Za mořem startuje nová sezóna NHL. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální a senátní volby se kvapem blíží. Proběhnou už příští týden. Do volební místnosti je nutné si vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler.
6: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
5: Voliči by si sebou měli vzít i hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici ale budou i ve volební místnosti. Masarykova základní škola v újezdu nad Lesy začne zítra fungovat. Školáci mají od minulého týdne ředitelské volno. Po obědě s prošlými vejci ze školní jídelny onemocnilo přes 360 lidí. U zhruba 20 se potvrdila salmonelóza. Vedení školy už hledá nového vedoucího jídelny. Obědy bude zatím dovážet externí firma. Olomouc trápí přemnožení potkani. Obyvatelé si na hlodavce stěžují stále častěji. Radnice za deratizaci letos zaplatila už více než 400 tisíc korun. Potkani se do blízkosti lidských obydlí stahují kvůli zbytkům potravin, které lidé odkládají u kontejnerů na březích řek anebo v městské zeleni. Fanoušci zámořského hokeje se dočkali. Za Atlantikem startuje nová sezóna NHL. A nebudou u toho chybět ani Češi. V kádrech klubů zůstává 21 českých hokejistů. 4 brankáři, 7 obránců a 10 útočníků. Nový ročník začne v 11 večer našeho času zápasem Caroliny s Floridou. A tam jsou Beci Alšer, Hovorka a Gudas. Tolik zprávy a slovo má Jirka.
7: Eliško, díky. Za minutu 17. hodina.
0: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
7: Eliška jistě potvrdí, tady je otevřené okno a venku je léto.
5: Je tu horko i přes to okno.
7: Teď na podzim, ano. Tak takový krásný den máme. No a krásný je i pro našeho kolegu Vlastu Suka. Ten vyrazil směr Hustopeče a přihlásí se opět za pár minut z našeho dnešního putování. Nám dá taky pár informací a fotek na web radioblaník.cz. Tak si na to počkejte, teď ale činásky a písnička každý ráno, teď podvečer.

0: Pavol Habera, písnička Láska, necestuj tým vlakom. Vlakem necestuje blanický krajánek, jede naším blanickým autem a na autě má sluníčko, krásné blanické. No a kam dorazil, se dozvíte teď.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: My dnes totiž už podruhé pozdravíme Hustopeče, tedy Jižní Moravu. Vlastíku, ahoj.
3: Jirko, dobré odpoledne, já se podruhé hlásím z Jižní Moravy, jsem v Hustopečích, kde už tento víkend budete moci vyrazit do mandloňových sadů a tady se uskuteční něco výjimečného, už jsme o tom mluvili po 14. hodině, první ročník mandlobraní a o téhle akci si teď budu povídat s paní majitelkou Kateřinou Kopovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak ještě jednou vás zdravím, vítám ve vysílání. Prozraďte, co tady posluchači o víkendu uvidí, kdy konkrétně?
4: V sobotu 3. října chystáme pro veřejnost novou akci mandlobraní. Ráda bych teda ještě vyzdvihla to, že v pátek je tato akce určena školám, které se dopředu přihlásily. Nebude to znamenat, že lidé tady budou chodit s kýblama plnýma mandlí, ale tato akce má být spíše osvětová, má sloužit k tomu, aby lidé si prošli stanoviště, které budou sázené vlastně v tom mandloňovém sadu. Bude tam připomínka historie, bude tam ukázka toho, jak se mandle sbírají. Lidé si budou moci mandličku rozlousknout, aby vlastně viděli to, co ta pecka skrývá, to, co všichni známe z obchodu. A kromě tady takové edukativní činnosti, kterou ještě podpoří Mendlova zemědělská lesnická univerzita a město Hustopeče, tak bude na návštěvníky čekat bohatý program, i co se týče hudby a takového příjemného zážitku.
3: A na co se mohou posluchači těšit, kromě hudebního programu?
4: Tak kromě hudebního programu si samozřejmě každý zaslouží tady zakousnout něco dobrého, takže na návštěvníky čeká například klobáska s mandlemi, dají si mandlovou limonádu, dají si mandlovku, dají si třeba mandlovou kávu nebo nějaký mandlový zákusek, ale jedna velká věc, která se nám tady stane, tak my jsme si připravili překvapení pro muže, který je dlouholetě spjatý s mandlovou novými sady, takže my tady pokřtíme lahev, kterou věnujeme Rudolfovi Poslušnému, což je právě bývalý správce těch mandloňových sadů. A na základě jeho činů, jeho kdysi mandlovice, vůbec vznikl tady ten mandlový příběh.
3: A ještě poslední věc, od kdy mohou posluchači dojít a kdy to končí?
4: Tak vsadili jsme na to, že do kopce budou muset trošičku vyšplhat, to znamená, že akci směřujeme od 10 hodin zhruba do těch 16-17 hodin odpoledne.
3: Skvěle, takže tohle si nenechte ujít. No a ještě pojďme zpátky k té mandlárně, posluchači, kteří neposlouchali po 14. hodině, kde najdou aktuálně mandlárnu?
4: Mandlárnu najdete v Hustopečích hned u hlavní silnice, ale ti, co nemají cestu na jih Moravy, tak mandlárnu mohou navštívit v Brně nebo v Praze. No a kdo nerad cestuje, má rád e-shop, tak samozřejmě máme webové stránky www.mandlarna.cz.
3: Takže doporučujeme. Tak já vám děkuju, ať se akce vydaří, mějte se krásně, ať přijde co nejvíce návštěvníků a nashledanou.
4: Nashledanou, moc děkujeme za možnost vstupu.
3: No a my jsme to samozřejmě opět zdokumentovali, takže už brzy uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
0: Budeme se těšit.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: Zdravíme ještě jednou Hustopeče na samém jihu Jižní Moravy. Teď ale Marek Ztracený a písnička Tak se nezlob. Na Blaníku si hrajeme hezky česky.

0: Jojo Band a písnička Karvina na rádiu Blaník. Dnes je světový den srdce, připomíná se pokaždé 29. září. Každý tep srdce je dar, to si ale uvědomíme až ve chvíli, kdy začne srdíčko vynechávat, a proto existuje světový den srdce, abychom si to uvědomili alespoň toho 29. září, a to je dnes. A tak si myslím, že dnes se hodí třeba i taková písnička jako Život je náš.
1: Život je náš,
0: nezbývá čas, se tam zpívá, tak myslete na svoje srdíčko, víc k tomu přidáme za chvíli, k tomu dnešnímu světovému dni srdce. No a co se týká českých písniček, tak za chvíli právě Michal David. Hrát budeme samozřejmě hezky česky.
2: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi, oblétni zem, přileď až sem.

0: Život je náš, zpívá Michal David na Blaníku. Každý tep srdce je dar. To je slogan, který patří pod Světový den srdce a ten je právě dnes, vždy 29. září se slaví Světový den srdce a my pro vás máme další zajímavé povídání. Na našem webu můžete slyšet rozhovor s kardioložkou, primářkou, paní profesorkou Jitkou Mlíkovou Seidlerovou, mimo jiné o tom, proč je důležité si den srdce připomínat.
1: Důvodem je to, že nejvíce lidí u nás umírá na onemocnění kardiovaskulárního systému. Většina lidí na 60 let už má závažnou kardiovaskulární komplikaci. 80% ale těch komplikací je preventabilních, takže my víme, že jsme schopni zabránit spoustě věcí, jenom je potřeba o tom vědět a včas reagovat.
0: A celé povídání najdete na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty, tak přejeme příjemný poslech, no a my budeme dál hrát hezky česky. Za chvíli Petr Muk nebo Iveta Bartošová.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Ano, už zítra přivítám dalšího parťáka. Ne, tentokrát parťačku. Po dlouhé době to bude dáma. A bude to velká dáma české pop music. Lenka Filipová mladší, kterou všichni znáte jako Leny. Leny má novou desku, tak o ní si budeme povídat. A těch témat bude určitě hromada. Já věřím, že bude sranda. Lenka je totiž veselá kopa. Tak leďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Ten Thousand Maniacs, Because the Night, Radio Blaník, a pojďme se podívat, co nás čeká po 18. hodině. Je, teď to vidím, Kex a písnička Víš. To je velká romantika. Stačí ti jen pouhá věta, víš, stačí ti místo drahej dárku. A taky seriálová písnička Lucka Bílá, Pepa Vojtek, Zítřejší ráno. Zítřejší ráno dám, svátku všem náhodám. A taky Vanastovy věci, Anděle. Tak bude znít Blaník, protože dál hraje hezky česky. Radio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: počasí.
1: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra nad ránem se mohou výjimečně vyskytnout mlhy, jinak přes den čekejte většinou polojasno až jasno a nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 21 až 24 stupňů. Sem tam může zafoukat silnější vítr. Teď se vydáme na silnice.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: Zdržíte se na D1 za Prahou. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: 20 minut se zdržíte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Kolona vozidel popojíždí od 17. kilometru až do dopravního omezení na mostě Šmejkalka.
1: Pozor dejte mezi Táborem a Pelhřimovem na silnici 1/19 u Chýnova. Provoz tam blokuje porouchaný kamion. A na D4 na 18,5 kilometru ve směru do Strakonic stojí porouchané auto s přívěsem na koně. I tady doporučujeme snížit rychlost. Přejeme šťastnou cestu a krásný večer.
0: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Jediným programem opozice je podle premiéra Antibabiš. Platy policistů a hasičů vzrostou. Fotbalový nároďák čeká další zápas v Lize národů. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Premiér Andrej Babiš vinil při dnešním vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je Antibabiš. Opozice podle něj nic nedělá a nějakou činnost vykázat musí. Ve sněmovně teď probíhá mimořádná schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Platy příslušníků bezpečnostních sborů by se měly v příštích letech pravidelně navyšovat. Týká se to hasičů, policistů, celníků nebo členů vězeňské služby. Podrobnosti přidává reportér Radek Barkman.
5: Hezký den. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara by mohly platy hasičů a policistů brzy vzrůst o 2600 až 2900 korun. Tarifní složka by se postupně mohla zvyšovat o 1300 korun ročně. Odbory však po vzájemném jednání s naplánovaným navýšením nesouhlasí. Ministerstvo vnitra navíc chce, aby počínaje rokem 2029 byly nástupní platy v této sféře po absolvování odborné přípravy až 50 tisíc korun měsíčně. Z Prahy Radek Barkman.
4: Radku, děkujeme. Povodí Ohře začalo snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek. Kvůli tomu se nádrž téměř vyprázdnila. Hladina poklesla o 3 až 4 metry a dokonce odhalila zatopený most, který přehradu ve spodní části teď rozděluje. Čeští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v Ačku Ligy národů. V něm narazí na Anglii, která bude chtít, stejně jako Česko, uhrát první body. Nároďáku bude kvůli zdravotním problémům scházet obránce Vladimír Coufal. Naopak zpátky v týmu je kapitán Ladislav Krejčí. Výkop je v Edenu ve 8:45 večer. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám dál hraje Jirka.
6: Eliško, díky.
0: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
6: Zažila jsi někdy nějakou pořádnou jobovku?
7: Asi ne. No teďko nejchle.
6: Co je to jobovka, že? Tak to nám vysvětlí Samira za chvíli. Co je to jobovka? Téma právě pro Samiru.
2: Rádio Blaník.
6: Obráceně je to boj. Bojovka. No, necháme si to vysvětlit
7: od Samiry.
6: To jo, já taky na táboře. Marie Rotrová a Řeka lásky právě teď a za chvíli i Karel Gott. Hrajeme si hezky česky.

0: Taky velmi povedený hit Karla Gotta, Oheň v sobě máš teď na Blaníku. No a naše Samira, která vysvětluje, jak se říká, co se říká a proč se to říká.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: No a teď ta naše jobovka, co to je, Samiro?
3: Jobovka je prostě špatná, nepříjemná zpráva a nemá vůbec nic společného s anglickým job, tedy prací. Je totiž podle Joba postavy ze Starého zákona. Job byl původně velmi bohatý a spokojený muž. Měl 7 synů, 3 dcery, velká stáda, služebnictvo a dařilo se mu. Navíc byl podle Bible spravedlivý. Jenže Satan spochybnil, jestli by Job zůstal Bohu věrný i ve chvíli, kdyby o všechno přišel. A tak začala jedna z nejhorších sérií zpráv, jaké si asi dokážete představit. Za Jobem postupně přicházeli poslové, celkem 4. Jeden oznámil ztrátu části jeho stád a zabití služebníků. Další přinesl zprávu o zničení dalších zvířat a lidí, třetí o ukradených velbloudech. A čtvrtá zpráva byla nejhorší. Všech 10 Jobových dětí zahynulo, když se zřítil dům, ve kterém byli. Během chvíle tak Job přišel o majetek i rodinu. A právě od těchto katastrofických zpráv máme výraz Jobova zvěst nebo Jobova zpráva. A z toho si čeština časem vytvořila mnohem kratší a běžnější Jobovku. Mimochodem, Jobův příběh tím nekončí. Později chudák přišel i o zdraví, ale svou víru nikdy neztratil. Ale na konci biblického příběhu se jeho osud zase obrátil k lepšímu.
0: Tak pozor na Jobovky.
2: Samira na Blaníku.
1: Ale proč se říká, co se říká?
0: A Samira zase zítra buď po 10. dopolední nebo po 18. hodině. Teď na Blaníku zase hezky česky. Tady jsou Vanastovy věci Andělé.

0: Krásná seriálová písnička Pepa Vojtek, Lucka Bílá a Zítřejší ráno. No co pak Zítřejší ráno? Zítřejší večer. To bude teprve něco, hlavně na Frýdlansku je tady varování meteorologů, které platí od zítřejší půlnoci až do čtvrtečního poledne. Foukat má vítr a to tak silný, že může kácet stromy. O rychlosti 65 km za hodinu má foukat hlavně právě na Frýdlansku, tak pozor, může způsobit problémy v dopravě a taky v energetice, nemusí jít proud. Tak pozor na to, aby se to zítra zvládlo, držím palce, no a ode mě za chvíli lahůdky.
1: Ty jsi moje láska s oddělení lahůdky.
0: A Divoký byl a taky Kex, písnička Víš, protože si hrajeme na Blaníku hezky česky.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.

0: Divoký Bill a písnička Lahůdky, taky pro vás máme zítra spoustu lahůdek z jednoho konkrétního roku. Zazní i tato znělka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A to bude krátce po 9. hodině, kdy pro vás budeme mít všechny ty úžasné písničky z jednoho konkrétního roku a spoustu nápověd, abyste společně s námi dali dohromady ten rok, o který zítra půjde. Po 9. hodině mimochodem půjde o velmi slavný rok. My jsme totiž slavili sportovní úspěch. Pamatujete?
3: Veze se za Mastěrkovou, Mutalová, Mastěrkovová, Lída Formanová! Lída Formanová nastupuje! Lído, pojď! Lída Formanová je mistryně světa! Je to neuvěřitelné! Lída Formanová v čase 1:56.69 potvrdila to, co zahájila letos v hale v Majebaši.
0: No a tím veškeré nápovědy končí. Zítra po 9. opět tajemný rok. Petr a Adéla vás přivítají a vypravíme se opravdu do jednoho velmi zajímavého roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A za okamžik na Blaníku krásná písnička Věra Špinarová.
4: Sny zůstanou.
0: A jednoho dne se vrátíš. Písnička z filmu Tenkrát na západě.
4: A možná
0: jako vystřižená z písniček na přání, které vás čekají úderem 19. hodiny a už se na vás těší můj kolega Vlasta Suk. Já přeji krásné úterý, no a jak zpívá Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíme. Hezký poslech, Rádia Blaník.
1: Nejen dobrý holub,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Tak to byla krásná písnička Aniel na rádiu Blaník, MC Erika Barbara. Vlasta Sokola, všechny zdraví, přeju krásný úterní večer, je 19 hodin přesně. A to znamená, že za chvíli už si budeme hrát písničky na přání. Těšte se na Petra Reska a Přátelství. Přátelství, to je někdy víc. Taky dorazí Olda Říha.
1: Jsem nepozvaný svědek a ty smutná nevěsta.
0: A nebo Kabáti s písní o nich. I po 19. hodině budeme hrát hezky česky a na vaše přání.

0: počasí.
1: Baví léto by mělo pokračovat i zítra. Podle meteorologů čekáme podobné počasí tomu dnešnímu, takže jasno, skoro jasno, s teplotami v maximech od 20 do 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16. Noc bude opět chladná, naměříme 12 až 7 při uklidnění větru kolem 5 stupňů Celsia a ojediněle i přízemní mrazíky. No a zítra leckde taky bude větrno, o tom už jsme vás informovali.
0: Pasta Suk
2: na rádiu Blaník.
1: Na přeji krásný úterní večer, pojďme rozjet dnešní písničky na přání s Luckou Ondráčkovou a písní Láska umí víc. No a pak podle vás třeba dáme si Oldu Říhu, Smutnou nevěstu.
0: Rádio Blaník.

Lucie Vondráčková zpívala Láska umí víc. Za chvíli slíbaný Olda Říha, teď Eva Farna a Neříkej, co má se stát. A první požadavek. Dnes slaví ta nejúžasnější holka Verunka Burmanová z Věší na své krásné 15. narozeniny. Je to naše sluníčko, které nám dělá jen samou radost. Přejeme jí, ať se dostane na střední školu, kterou si vybrala, ať se jí splní všechna tajná přání a hlavně hodně zdraví a pohody. To vše jí přejí tatínek a maminka, bratr Lukáš s Adélkou a taky Míša s Věrkou, babičky a dědové. Blaník se připojuje a písničku posílá. Tak tady je Eva Farná.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát na Blaníku. Pojďme dál. Dnes je to rok, co stišil se hlas, srdce dotlouklo, ale láska, kterou si nám dala, tady zůstává dál. S láskou vzpomínám na každý okamžik strávený s tebou, babičko, napsala Markéta ze Sokolova.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

Olda Říha, na vaše přání smutná nevěsta. Teď auťák na lásku. Ahojky Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Michala k svátku. Milý Míšo, k tvému svátku ti přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody a úspěchů v práci i osobním životě. Mamka Vlasta, taťka Milan a Marťa. Přání se přidávají kolegyně a kolegové z ČSAD Hodonín a holky a kluci z Hladového okna.

Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvác. Auťák na lásku, krátce po čtvrt na 8. Teď na vaše přání skupina Kabát. Oni. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro skvělého manžela a tatínka k dnešnímu svátku. Děkujeme za všechno, co pro nás děláš. Jsi nejlepší na celém světě. Moc tě milujeme, tvoje Týnka, Matějček a chlupáč Mikoušek.

0: Skupina Kabát, písnička Oni, 8 minut před půl osmou. Za chvíli slíbený Petr Rezek a přátelství a taky třeba vyznání Bobra a Motýla. Těšte se.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: na rádiu Blaník.
1: Ano, jsme s vámi, hrajeme na přání a teď Petr Rezek, přátelství. Tahle písnička poletí paní Iloně Svobodové k jejím narozeninám. Ilonko, všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka, klidu a pohody ti přeje tvá adoptivní sestra. Tak hrajeme přátelství a přejeme pěkný večer.

Jenom několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Prorazek a přátelství. A my pokračujeme na Blaníku Michal David. Dáme disco příběh, chcete slyšet tuhle písničku a bude to pro moji manželku Terezu, kterou moc miluju a chtěl bych s ní strávit zbytek života. Děkuji, Jirka.

0: Michal David a Disco příběh. Pokračujeme na vaše přání. Teď skupina Krištof, zůstaň tu se mnou. Lásko, Slávku můj jediný, je mi s tebou skvěle a každý den s tebou je krásný. Miluji tě, tvá opička.
1: Radio Blaník. Hezký čas.

Skupina Kryštof a Zůstaň tu se mnou, taky zůstaňte s námi. Blaník hraje na přání a dělá radost i dnes v úterý večer. Teď budeme tady přát, a to k dnešním narozeninám, pro mou lásku Vlastu Krejčího. Nejdůležitější je mít jeden druhého, to ostatní přijde. Miluji tě, Monča.

0: romantické vyznání za námi. A před námi třeba Pet Shop Boys, už za chvíli Go West, Josef Wagner a taky třeba Michal Penk, My Dear. Tak se těšte, posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Pohodové České rádio.
0: No a dál na vaše přání Pet Shop Boys a píseň Go West. Bude to písnička pro mého kamaráda Marka Hilského k dnešním narozeninám. Pořádně to oslav, napsal Honza. Tak i my se připojujeme samozřejmě a Markovi přejeme všechno nejlepší. Posíláme písničku.

0: Přání taky Josef Wagner, jen ty budeš dál mou láskou snů. A pokračujeme s tímto vzkazem, touto cestou bych chtěla popřát k svátku svému muži Michalovi, se kterým dnes nemůžu být. S tímto vzkazem můj milý Míšo, kalendář hlásí, že máš dnes svátek. K tomu dnešnímu dni ti přeji hodně štěstí, lásky, hlavně zdraví, ať se máme rádi. Vím, že to máš těžké a mnoho starostí, ale pamatuj, jsem tu vždy pro tebe i v těch těžkých chvílích. Těším se, až budeš jenom s námi. S láskou žena Jolča a naše dcera Elinka. Milujeme tě.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: Jen ty budeš dál mou láskou snů a Josef Wagner. Pokračujeme s Michalem Penkem na vaše přání. Zahraj nám prosím písničku k svátku pro našeho Michala. Milý Michale, celý tvůj fanklub ti k tvému svátku přeje jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, až tě můzy neopouštějí a máš stále inspiraci a chuť tvořit. Přejeme ti, aby se ti splnil každý tvůj sen, máme tě rádi.
1: Rádio Blaník. Chodím městem s lednem v srdci, nutím se k

Tak tohle je Michal Penk. Posloucháte Blaník, teď si dáme tu naši hymnu. A o tu si napsal náš posluchač Tomáš z Babic u Rosic, který by chtěl nechat zahrát jen tak pro radost a píše, že nás rád poslouchá. Tak Tomáši, díky moc, to nás těší. Pojďme si ji užít.

0: nejnovější planická hymna Slunce dál svítí, no a bude svítit i dál. Ostatně za chviličku si řekneme více, teď ukázka těch, které zazní po 20. hodině. Tak sorry, že mám rád. Hradečci a hory, taky Hana Zagorová, Petr Rezek, asi. No a taky budou Václav Neckář, Věra Špinarová, Nádherný den. Ostatně Nádherný den jsme dneska prožívali a budeme i zítra.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Na Blaníku hrajeme hezky česky a teď ta informace, která potěší milovníky sluníčka, protože i zítra nás čeká jasná, maximálně skoro jasná obloha. Teploty od 20 do 24, v 1000 metrech kolem 16, leckde se rozfouká silný vítr, tak s ním počítejte, ale jinak v celku příjemný den. Ta noc ale bude chladná, ostatně jako i ta dnešní byla, 12 až 5, ojediněle přízemní mrazíky.

0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
2: Ahoj, já přeji pěkný večer, odbyla 20. hodina. Za chvíli na vaše přání Václav Neckář a Věra Špinarová. Nádherný den. A teďka rozjich, není všechno paráda. Já myslím, že je. Zvláště co hraje. Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky na přání.
2: No ten hraje, co říkáte. Ano, pro vás. Hezky česky.

0: Rozich nás potěšil písní Není všechno paráda. Posloucháte Blaník a pokračujeme dál. Věra Špinarová a Václav Necká právě teď. A budeme hrát Míšovi. Jen tak, milý Blaníčku, děkuji moc, Šárka. Není za co, pojďme si jí dát.
1: Krásná procházka na čerstvém vzduchu.
2: I proto máme rádi podzim.
1: Rádio Blaník.

Michal Hrůza, taky Lenka Dusilová a píseň Kovbojská, 10 minut po 20. hodině a pokračujeme dál, teď už je Desmod a taky Pokáče. Písnička poletí pro syna Kubíčka, miláčku, přejeme všechno nejlepší k tvým 30. narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se ti splní té největší přání co nejdřív, milujeme tě a vždycky stojíme za tebou, tvoje rodina. No a tady už je písnička Cesta za snom.

Jsem za námi Hana Zakorová, taky Petr Rezek. Asi. A před námi Cranberries na vaše přání na Blaníku Zombie. Dobrý večer, prosím o zahrání oblíbené písničky od Cranberries pro našeho milovaného syna Tomáška Marchevky z Dobříše. Buď stále usmívavý kluk a ať se ti ve škole moc daří. Máme tě rádi, táta s mámou.

Petr Nať nám zpíval Chraň svoje bláznostva, teď už opět Hradeček. Venoušku, dodatečně k tvému včerejšímu svátku ti přeji všechno nejlepší. Moc tě miluji, tvoje Leonka. Na Vlaníku právě teď, hory.

0: Za námi hory od skupiny Opět a Radeček a před námi už za chvíli třeba Kabáti a Na sever. Pěkný večer.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu.

Tohle byla nádhera. Mike Oldfield, Bonnie Tyler, Islands. Já doufám, že vás písnička potěšila. Teď zamíříme na sever se skupinou Kabát. Milý Míšo, všechno nejnejnej k tvému svátku, hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. Děkuji ti za vše, co pro nás v této době děláš. Velké přání posílají mamka Péťa a sestra Andrejka.

FRA with písnička Words a teď opět hezky česky na vaše přání Lucie Vondráčková a písnička Zombie. Dobrý den, pusťte tuhle píseň jen tak pro radost, napsala si Izabela z Borován, no tak hrajeme vám Zombie.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Josef Wagner a Nezapírám. Je 8:45, k tomu 1 minuta. A teď Michal David, každý mi tě lásko závidí. Bude to pro Kubíčka k 30. narozeninám od jeho holek. Všechno nejlepší, moc tě milujeme a posíláme pusinky, jsi náš hrdina.

Jaroslav Uhlíř a Severní vítr. Teď na vaše přání, Olga Lounová, jsem optimista. Prosím o písničku pro moji lásku, napsal Ondřej. A budeme hrát taky píseň pro skvělou holčičku Andrejku Sobek. Dneska kulaté narozeniny slaví, tak

Bohdek, tedy Backstreet Boys na Radiu Blaník, a zakončili jsme dnešní úterní písničky na vaše písemná přání. Zase zítra od 19 to bude znít podle vás. A pokud byste chtěli objednávat i vy, tak můžete v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Ode mě už za chvíli třeba Petr Habka, Jana Kiršner, Bude mi lehká zem. A taky zaspívá Petr Sválen. Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho smím. Nebo Iveta Bartošová a Petr Sepeši, Knoflíky lásky. Tak se těšte. I po 21. hodině hrajeme hezky česky.

0: počasí.
1: Zítra nás čeká další krásný den, baví, leto pokračuje, sluníčko bude svítit, naměříme 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech kolem 16, ale sem tam může foukat silný nárazový vítr. V noci pak teploty klesnou na 12 až 5, ojediněle čekejme přízraní mrazíky, ale jinak si myslím, že ten zítřek se opět vydaří.
0: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
1: A vydaří se i víkend. Za prvé bude pěkné počasí a za druhé na jižní Moravě v Hustopečích, v mandlových sadech se uskuteční první ročník mandlobraní. Já jsem dneska prozkoumal tohle místo v roli blanického krajánka, zjistil jsem víc o téhle akci, tak si počkejte na podrobnosti už za chvíli. Teď posílám Ksindla a Olgu Koenigovou v blbým věku.

0: Petr Habka, taky Jana Kiršner a bude mi lehká zem. Radio Blaník je s vámi i v úterý večer. Krátce před 9:45 vás všechny zdravím a zvu do Hustopečí. Dneska jsem v roli blanického krajanka, ano, zamířil na Jižní Moravu a právě Hustopeče, tak to byla obec, kde se už tento víkend uskuteční něco velkého. Ano, mandlárna, tak tu určitě navštívte, no a právě v mandloňových sadech se uskuteční první ročník mandlobraní. Já jsem si o téhle akci povídal s majitelkou Kateřinou Kopovou.
1: V sobotu 3. října chystáme pro veřejnost novou akci mandlobraní. Nebude to znamenat, že lidé tady budou chodit s kýblama plnýma mandlí, ale tato akce má být spíše osvětová, má sloužit k tomu, aby lidé si prošli stanoviště, které budou rozsázené vlastně v tom mandloňovém sadu. Bude tam připomínka historie, bude tam ukázka toho, jak se mandle sbírají. Lidé si budou moci mandličku rozlousknout, aby vlastně viděli to, co ta pecka skrývá, to, co všichni známe z obchodu. A kromě tady takové edukativní činnosti, kterou ještě podpoří Mendlova zemědělská lesnická univerzita a město Hustopeče, tak bude na návštěvníky čekat bohatý program, i co se týče hudby a takového příjemného zážitku.
0: Celou reportáž, fotky a video už teď najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz. No a startuje se v 10 dopoledne, takže tento víkend Hustopeče a první ročník mandlobraní.
2: Jsme Blaník
3: a jedeme za vámi.
0: A taky hrajeme hezky česky, tohle je Petr Spálený, je to trest. Za chvíli Emilia, Big Big World, já vám přeji krásný večer s Blaníkem. Je to

0: Iveta Bartošová, Petr Sepeši, nádherná písnička Knoflíky lásky a o lásce to bude i dneska večer mezi 22. a půlnocí, jak jste zvyklí, písničky z lásky pro vás a dnes třeba Rednex. Opět se s námi můžete navradit na tu romantiku a hodit se do pohody. Před spadním si vychutnat dvouhodinovku písniček z lásky. Bonnie Tyler. Další krásná pro vás. Stay zazní. No a samozřejmě budou i hezké české. Jedna z Kleopatry. Nebo tahle vaše oblíbená. David Koller zaspívá Chci zas v tobě spát a spousta dalších, tak si dnešní písničky z lásky nenechte ujít. A za chvíli třeba Elton John nebo Helena Vondráčková a Karel Gott s láskou. Jo a o těchto dvou interpretech vám povíme jednu zajímavost. Dnes je to velké výročí.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: V dnešním Dobrém ránu jsme oslavili Světový den srdce.
3: U té příležitosti jsme se nechali změřit a zjistili jsme, že jsme vlastně v pohodě.
2: Udělejte to taky. No a zítra? Zítra už tady bude středa.
3: To znamená, že se nám láme týden a míříme směrem k dalšímu víkendu.
2: Ten tady bude dřív než ten minulý, už se těšíme, ale ještě předtím se na vás těšíme v Dobrém ránu na Blaníku už v 6. Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.

Karel Gott, taky Helena Vondráčková a s láskou na rádiu Blaník. A právě dnes je to 26 let, kdy se hlasy Karla Gotta a Heleny Vondráčkové rozezněly v newyorské Carnegie Hall. Karel Gott si vybral Helenu jako svého jediného hosta. Později vysvětloval, že právě ona podle něj dokázala na tak prestižní scéně reprezentovat českou hudbu nejenom před krajany, ale i před mezinárodním publikem. Pro oba to byl mimořádný okamžik. Helena na Carnegie Hall dodnes vzpomíná jako na jedno z míst, kde byla na pódiu nejšťastnější. Popsala i silný pocit, když cestou do šatny míjela fotografie světových hudebních legend, které zde vystupovaly před ní. A právě tento koncert odstartoval jejich intenzivnější společnou koncertní spolupráci. O 5 let později se do Carnegie Hall vrátili znovu, tentokrát už jako rovnocenní partneři. A jaké písničky si tehdy v Carnegie Hall společně zaspívali? Třeba Lásko má já stůňu, indiánskou píseň lásky, nebo song Hrál nám ten ďábel saxofon. A takhle nějak podobně to znělo.

0: 29. září 2000 si poprvé Helena Vondráčková a Karel Gott zaspívali v newyorské Carnegie Hall. A už je to 26 let.
1: Rádio Blaník,
2: Pohodové české rádio.
0: Teď pokračujeme na Blaníku Amy McDonald, za chvíli Richard Miller, hezky česky třeba Aleš Brychta a Barák na odstřel. Minuta bude 3:15. Pěkný večer.

Já vám přeji stále pěkný poslech. Rádio Laník je s vámi i krátce před 22. hodinou. No za chvíli už vám budeme hrát opět hezky česky, tentokrát písničky z lásky.

0: Baník počasí.
1: Zítra nás čeká další krásný den plný sluníčka s teplotami od 20 do 24. V noci a po ránu chladno 12 až 5. Ojediněle nás čekají přízemní mrazíky, ale zítře k nám to vynahradí, takže opět další nádherný den. Ale pozor, sem tam může také foukat silný vítr v nárazech kolem 65 km hodině. Tolik informace o počasí. Vlasta se k vám přeje krásný zbytek dnešního večera. Užijte si písničky z lásky a na rozjezd je tu Jiří Schillinger, tady je Holubí dům.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno, v Čechách až polojasno, výjimečně se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude jasná v Čechách a k večeru i na Moravě a ve Slezsku až polojasná. Ráno se opět budou vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 24 stupňům, na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno, v Čechách až polojasno, výjimečně se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude jasná v Čechách a k večeru i na Moravě a ve Slezsku až polojasná. Ráno se opět budou vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 24 stupňům, na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 30. září roku 2026, kdy svůj svátek slaví Jeroným, tak přejeme všechno nejlepší. A pojďme se podívat, kdo má narozeniny. Jednak česká herečka Wanda Hübnerová, její 58 let. Máme tady taky zpěváka Pavla Vítka. Ano, Pavel Vítek dneska slaví narozeniny a víte, kolikáté? No, zkuste si tipnout. Tančí tam Anita, když víčky zamříká, utichne. Dnes je mu 64 let. Mlčí, nic neříká, jen sama tančí tam, jak rád by svedle ní stál. Tento den se taky narodila skvělá česká zpěvačka Jitka Vrbová. Na Japonečku malou, dávno. To se psalo rok 1940, bohužel nás v minulém roce opustila. A ještě jedna vzpomínka. V roce 2002, v tento den, nás opustil český básník, dramatik a filmový scénárista Miloš Macourek. Tolik tedy pohled do kalendáře, zazpomínali jsme a teď už si opět budeme hrát hezky česky, tak jak to máte rádi. Tak vám přeji pěknou noc.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasnou v Čechách až polojasnou, výjimečně se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude jasná v Čechách a k večeru i na Moravě a ve Slezsku až polojasná. Ráno se opět budou vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 24 stupňům, na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 30. září, dnes má svátek Jeroným a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10 hodin dopoledne proběhne v Neratovicích otevření nového parkovacího domu na Výsluní. Kulturní dům v Příbrami zase přivítá veletrh středních škol. Hodinu popoledni se můžeme těšit na otevření poslední etapy revitalizovaného Lochotínského parku v Plzni. Nové Město nad Metují otevře nové chráněné bydlení. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě zpřístupní v 5 odpoledne výstavu Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Spolu s tím se uskuteční i vernisáž studentských a dětských prací. V pravé poledne se koná otevření babyboxu v nemocnici Tišnov. A od 4 odpoledne se mohou zájemci těšit na slavnostní otevření opraveného náměstí Svobody ve Znojmě. Město bude informovat i o archeologických objevech a nové kašně. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: zase bude líp.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Momentálně máme jasnou, v Čechách až polojasnou, výjimečně se tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude jasná v Čechách a k večeru i na Moravě a ve Slezsku až polojasná. Ráno se opět budou vyskytovat mlhy, nejvyšší denní teploty.